0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Telegram s adresou svět,

0: Deset prstů pro život, kousek místa na spaní. A co víc, co bych si mohl víc teď přát?
1: Radio Český Blaník.

0: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz
1: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka. Víte, že zdraví dítěte začíná již od prvních dnů života přímo ve střevech? Probiom Kids je tekuté probiotikum, vyvinuté speciálně pro děti od narození do 6 let. Obsahuje dva bakteriální kmeny, které podporují zdravý vývoj středního mikrobiomu od samého začátku. Je bez laktózy a bez lepku.
2: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na

0: písničky, které máte rádi.
1: Na Českém vlaní.
2: Jsem v bůně, kterou klaveš, když proskočím ti srdcem. Jsem hra, co neuhraješ, jsem nic, co zmizí v ruce.

jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí. Jsem vůně, která sviští, když proskočíš mi srdcem.

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
2: Tenhle příběh je pravda, ať vysím, jestli vám budu lhát. Já jsem potkal jednu dívku,

0: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
1: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
2: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
3: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.

0: co si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Český Blaník.
2: To je Blaníček.

0: Radio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi. Radio Český Blaník.
0: České písničky, které máte rádi.

Těch nabídek, no, řada, a žádná z nema nic. Můj Vilém voněl chleba.

0: Zorinko, poď ke mne. Zoro, ke mne. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
1: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
2: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
5: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimo soudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
6: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
7: Rádio Český Blaník.

lidi šaty, kapelník je připraven. Vyšel v jednu, je půl pátý, za pár hodin končí den. Všechno stojí, všechno padá, na posledním podlaží stejně máš.

0: Skvělé ráno, je tu 6. Vy posloucháte rádio Český Blaník, s vámi Martin, za chvíli Kateřina Marie Ticha. Dále to bude Michal Šindelář. A nebo skupina Divoký byl. Jaká bude středa v Čechách, na Moravě a ve Slezsku?
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Teď ráno a dopoledne očekávejte oblohu zataženou až oblačnou s deštěm a pozor, odpoledne přijde protrhávání oblačnosti a večer bude úplně vymetená jasná obloha. Ano, počasí se nám skutečně bude zase vracet k tomu lepšímu letnímu typickému teplému počasí. Teploty přes den do 25, na jižní Moravě do 27 stupňů a zítra už to budou teploty do 29.
2: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
3: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
2: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
4: A mají tam taky bazén pro jednorožce?
5: No určitě tam mají vybavení k bazénu, taky plastový nádobí, koše na ovoce a všechno na zavařování. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
6: Mat. Ten obchod mám rád.
7: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
8: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
9: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com

0: Hezké ráno zprávy pro vás má Monika Holubová. V turecké Ankaře dnes proběhne závěrečný den summitu NATO. Hlavními tématy bude vývoj obranných výdajů členských zemí aliance nebo další pomoc Ukrajině. Česko zastupují premiér Andrej Babiš a prezident Petr Pavel. Každý je tam ale prakticky sám za sebe. Na neformální večeři seděl český prezident s hlavami států Balkánu a Pobaltí. Požár lesa likvidovali hasiči východně od Brodu nad Tichou na Tachovsku. Protože se plameny dostaly i do korun stromu, vyžádal si velitel zásahu leteckou pomoc s hašením. Až po 8. večer se jim podařilo požár lokalizovat a zastavit jeho další šíření. Ostravské Rejus Centrum plní svůj účel na jedničku. Jen loni do něj lidé odevzdali víc než 75 tisíc funkčních předmětů k opětovnému použití. Mezi nejčastěji darované předměty patří knihy. O jaké žánry mají zákazníci zájem, dodává mluvčí města Petr Havránek.
1: Největší zájem mají o dětské knihy, následují kuchařky. Velký úspěch mají taky kriminální série, jako například Johannes B. nebo Lars Kepler. Vzácněji se objevují knihy fantasy sérií a občas narazí zaměstnanci Rius Centra i na zajímavé tituly od méně známých autorů.
0: Najít konkrétní knihu ale není úplně jednoduché, protože stejně jako zbytek centra jsou uspořádány podle barev. Tenistka Karolína Muchová už teď na Wimbledonu slaví velký úspěch. Poprvé v kariéře postoupila do jeho semifinále. Nasazená desítka porazila bývalou světovou jedničku Naomi Osakovou z Japonska. V boji o premiérové wimbledonské finále se utká s Coco Gauffovou. Tolik zprávy na českém Blaníku a teď se na vás těší Martin Císař.
2: Ano, jsem tady, 3:30 po 6:00, přeji hezké ráno.
3: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
2: Kdo má svátek, kdo narozeniny a tak dál a tak dál. Za chvíli se na to podíváme. Do té doby Vaby a Miky Rivola, také Divokej byl a tohle to už je Petr Novák. Já jsem Martin Císař a přeji hezký den.
5: Když

skupina Divoký byl a písnička Stávají přesně ve 7:15. Je 8. července, Nory slaví svátek, přejeme všechno jen to nejlepší. Narozeniny má český zpěvák Petr Kotval, 67, Petře, všechno nejlepší. A v roce 1985 odstartovala hvězdná kariéra zpěvačky Madony. Řekli byste si, no jakou hitovku asi naspívala v tom roce? O jakou písničku šlo? Jakou se proslavila? Tak o té to nebylo. V tom roce totiž vyšly její fotky v Playboyi. A moc se líbila. Pojďme na standu Hloška Petra Kotvalda, když už ten Petr dneska slaví.

0: Kateřina Marie Tichá, písnička Plamen, tady na Českém Bladníku. Hezké ráno přeje Martin, gratulace letí všem pejskům nebo fanečkám, které mají jméno Barbie, a u kočiček jsou to chikiny, tak všechno jen to nejlepší. Video v této době zase přijde v pátek na náš Facebook a také Instagram a možná se ptáte, o čem to bude tentokrát. No máme červenec, začaly nám prázdniny, tak to bude o cestování s vaším zvířetem, konkrétně s pejskem, jak ideálně zabezpečit vašeho psa při cestě třeba do světa, do zahraničí. Ničí, dejme tomu k moři, do Itálie a tak podobně. Tak se na to určitě podívejte, my přejeme tedy všem pejskům, kteří mají jméno Barbie, tedy ne pejskům, ale fanečkám, ať jsem přesný, všechno jen to nejlepší. A za chvíli se podíváme na české, moravské a také slezské počasí.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
2: Na plátky.
3: Na kostky.
2: S medem.
3: S pivem.
4: Hlavně ať je na grilu.
2: Právě teď u Zemana vepřový bůček 1 kg za pouhých 69,90. Ano, 69,90.
5: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový bůček za akčních 69,90. Ano, 69,90.
2: Vám nejbližší řeznictví Zeman maso uzeniny najdete na prodejnezeman.cz.
6: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz, kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů, vlastní učební materiály v ceně a pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz, zkušenosti, které předáte dál.
7: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
8: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
10: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
11: Český Blaník.
12: Český Blaník.

0: 6 hodin 36 minut posloucháte Český Blaník a tohle byl Miroslav Birka.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: A tohle je meteorolog Miloš Dvořák. Miloši, hezké ráno, jak je v České republice?
2: Hezké ráno, aktuálně to vypadá tak, že počasí ještě částečně ovlivňuje studená fronta, která postupuje dále k jeho východu. Zpočátku budeme mít ještě velkou oblačnost, takže jak máme oblačnou až zataženou, teploty budou zhruba od 17 do 12 stupňů Celsia a místy vyskytují srážky ve formě mírného až slabého deště nebo přeháněk.
0: Co dnešní den, jaký bude?
2: Postupně nám bude od severu ubývat oblačnosti a také srážek, takže v odpoledních hodinách už by mělo převládat polojasno, postupně až skoro jasno, odpolední teploty 20 až 25 stupňů Celsia, na jihu Moravy by mělo být teplej až 27 stupňů, co ještě bude důležité, během dnešního dne bude místy přechodně čerstvý vítr, rychlost 4 až 8 metrů za sekundu a místy s nárazy kolem 55 km za hodinu a tento vítr pak ve večerních hodinách bude postupně slábnout.
0: Miloši, děkuju, mějte se pěkně, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
3: Český Blaník.
0: Jana Kratochvílová, právě teď Copánky a za chvíli Karel Zich a Máš chuť majoránky. Tohle jsou české písničky, které máte rádi i po ránu v Českém ránu na rádiu Český Blaník.

0: doma. Karel Zik, za chvíli Michal Šindelář, Hořeli padaly hvězdy, anebo Pretty Woman a Karel Gott. Teď ale v tuhle chvíli míříme zase do světa hokeje. Hokejový trenér Luboš Hrouzek se definitivně vrací. V Karlových Varech totiž začalo natáčení celovečerního pokračování kultovního seriálu Lajna. A do hlavní role se vrací opět Jiří Langmajer.
1: Je to samostatný celovečerní 160-stránkový scénář, do kterého jsem se včera definitivně jako při prvním svém natáčecím dnu zakous. A který jsem se musel naučit jako divadelní hru, protože toho mám tolik, že jsem se to musel naučit na dlouhodobou paměť. Takže jsem si včera dělal srandu, že s tím, až tohle dotočíme, pak budu jezdit na zájezd ještě.
0: Tak se můžeme těšit na parádní výsledek. My se těšíme na písničky a já přeji hezké ranko.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
6: Nejčerstvější ovoce a zelenina z Vraňanských polí.
7: Právě dozrály sladoučké a voňavé meruňky.
6: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
8: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
9: A jaké?
8: Alfa křížovky, ty s duhou.
9: A s tákem.
8: Najdete na levnekřížovky.cz.
9: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
8: Mua.
10: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty sluší všude přitom. Tyton.
11: Exkluzivní dlažba premiér od Tytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou víc než 17%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
12: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
13: Můžu mu dávat probiotika, i když mu je necelý rok a půl?
12: Jistě ano. Například Probiom Kids od Tyso. Je to tekutý doplněk stravy s vybranými bakteriálními kulturami, určenými právě pro malé děti od narození do 6 let.
13: Je, tak děkuju moc.
14: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.

0: Brouky měly zmájový louky, no teď aktuálně spíš té červencové. Co dál, Jelen?
1: Zůstaň ještě jednu noc, přece nechci zastat.
0: Na českém Blaníku i Václav Neckář. A vím, že jsi mazel, mama dmazel, žizel. Ale taky Petr Muk.
2: Láska tě spoutá.
0: Jo, tak to jsou ony, české písničky, které máte rádi. Hezké ráno přeji.
3: Počasí na českém Blaníku.
0: Jak vypadá obloha po ránu? No, je většinou zatažená až oblačná, ale to se změní po obědě. Polojasná, večer i skoro jasná. Teploty v Čechách do 25, na Moravě do 27 stupňů. Toliko počasí, míříme na silnice.
4: Za volantem.
3: S českým Blaníkem.
0: Jak to jezdí, anebo spíše nejezdí a kde?
5: Na trase Písek, Plzeň, u odbočky na Prádlo bouralo osobní auto s kamionem, počítejte s omezením. Na výjezdu z Jihlavy směrem do Havlíčkova Brodu bourala dvě auta, provoz je řízený kyvadlově. Na výjezdu z Břeclavy ve směru na rakouské hranice srazilo osobní auto zvěř a v Praze na Kbelské ve směru na Letňany za sjezdem z Novopatské boural kamion s autobusem, počítejte s tvorbou kolon.
0: Kdyby cokoliv na silnicích, dálnicích, Čechách, na Moravě i ve Slezsku, dejte nám vědět na WhatsApp českého Blaníku 720 83 63 07. Já přeji dobré ráno a šťastnou cestu všem šoférům a šoférkám. Za chvíli Monika a zprávy.
6: Revoluce motokrosu v Pacově. OMV mistrovství České republiky ve sprint v motokrosu. 20 strhujících jízd, pouze dvě kola na rozhodnutí. Přijďte zažít adrenalin. 11. červenec, Pacov. Hlavní závod v 16 hodin. Na sprint motokros vás zve firma Zdeněk Pečenka. Děláme vodě cestu.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
8: Carglass opraví, Carglass vymění.
9: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
4: Zprávy na českém Blaníku.
10: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Politická hádka prezidenta a premiéra se naplno projevila na summitu v turecké Ankaře. Česká republika na něj vyslala dvě konkurenční delegace, čehož si všímá i stanice CNN. Česká vláda podle stanice nedokázala vysvětlit, proč oba čeští politici nemohli cestovat společně. Podle českého kabinetu je nutné prezidenta a premiéra rozdělit kvůli bezpečnosti. U Bratčic na Brněnsku zasahují hasiči. Přes 6 hodin tam hoří skládka odpadu a s ohněm bojuje na 20 jednotek hasičů, kteří vyhlásili třetí stupeň poplachu. Aktuálně ho mají částečně pod kontrolou a víc řekl v České televizi mluvčí brněnských hasičů Jiří Mikoška.
11: Požářiště jsme rozdělili na 3 úseky, podařilo se nám požár obklíčit na ploše přibližně 200x100 metrů. Nicméně stále probíhají ty hasební práce, máme zřízena dvě čerpací stanoviště, odkud přivážíme vodu a pokračujeme v hasebních pracích. Na místě se zranil jeden hasič, který byl ošetřený záchrannou službou a následně odvezen do nemocnice.
10: Hasiči budou na místě ještě několik hodin. V Pardubicích by měla vzniknout cvičná kuchyň pro lidi se zrakovým postižením. Ve svém středisku v Bělehradské ulici tam chce vybudovat organizace Tiflo Service. Klienti si v ní budou moci natrénovat třeba přípravu jídla. Mezinárodní olympijský výbor zatím předběžně zrušil suspendaci ruského olympijského výboru. Jeho sportovci se tak po skoro 3 letech můžou zapojit do kvalifikací i kolektivních sportů pro letní hry v roce 2028 v Los Angeles. Český olympijský výbor s tímto rozhodnutím nesouhlasí. Tolik zprávy na českém Blaníku a Martí, je to tvoje.
0: Děkuju, přeji krásné ráno, pohled na hodiny 7:45. Což takhle láska tě spoutá, Petr Muk. Jo, berete ji, tak já ji posílám.
4: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
0: A ještě přidám jeden zkaz, přeji vám krásné dobré ráno, ať se vám dneska při středě všechno daří.

0: To byla ale krásná písnička, co říkáte? 16 minut po 7 vám přeji dobré ráno.
1: Písnička dne.
2: Na Českém blaníku.
0: Skupina Gentoura, písnička Všechno bude fajn. A tehdejší frontman právě teď tady na blaníku. Janek Ledecký, jasná to věc. Janku, jak to s tou písničkou vlastně bylo?
3: Všechno bude fajn, to byl rok 88, kdy s tím poprvé přišel Petr Ackermann s tím hudebním nápadem a říkal, hele, zkus tomu napsat nějaký text, který nebude jako zatěžkaný vůbec žádným přemýšlením a bude jenom veselý a pozitivní. A my jsme tenkrát právě, to bylo už ten rok, jako ten 88, jsme tak jako vyhlásili v naší jako interní ideologii žentourský tenkrát, že heslo prostě na příští dekádu bude no problém. Tak jsem to tak napsal a pak jsme s tou udělali jednu nahrávku a druhou a najednou se stalo to, že ten další rok, takže v 89. Jaksi nejenom, že se dostavila revoluce a nám se podařilo třikrát za sebou vyhrát Triangle a to tak, že jsme tam prostě podrytili Elan a Turbo a prostě další, který to vypadalo, že to bude jasný, kdo vyhraje. A najednou nás to prostě, to bylo s úterým světadílem a v létě přišlo Pro milion celou noc, což dostalo Liru, takže to byl druhý single. A do toho vlítnul ještě tenhle sen letní single, jakože všechno bude fajn. A najednou všechny rádia, který tenkrát moc nebylo teda, tak nám najednou hráli tři singly a my jsme se najednou ocitli z těch klubů, kde jsme do té doby hráli na stadionech. No.
2: Písnička dne
1: na Českém blaníku.

0: Václavnecká se nebo Lucie Bílá, písnička Ulice v našem hudebním programu. Posloucháte rádio Český Blaník a já mám pro vás jeden tip na hezký výlet. Kam to bude? Tentokrát do Dobrovického muzea ve středních Čechách. A více o tomto muzeu prozradil Josef Nešněra.
1: Tady v muzeu můžete vidět přehledně celou historii od počátku pěstování řepy přes vaření cukru a nakonec tady máme i něco k vaření lihu, protože ten s tím také souvisí.
0: Co mi doporučíte navštívit tady, protože tady není jenom tohle jedno muzeum, tady jich víc.
1: Je to vlastně takové tři v jednom, takže v podstatě muzeum je jedno, ale jsou to vlastně tyto tři expozice a to je takový náš hlavní prohlídkový okruh, takže ta historie a pěstování řepy, vaření cukru, první prohlídkový okruh, to je naše stálice.
0: Jaká je historie tohoto cukrovaru?
1: Cukrovar tady funguje od roku 1831, je to nejstarší fungující cukrovar u nás a patří mezi ty nejstarší v Evropě a stále běží, vždycky na podzim se sklizní řepy, rozjede kampaň a cukr se tady vyrábí.
0: Čím je tenhle cukrovar vlastně výjimečný a zvláštní?
1: Ten cukrovar vzniknul v původním zámku. V tom roce 1831 tehdejší majitelé Turn Taxisové využili zámek, ve kterém už sami nebydleli, bydleli na sousední loučení a použili vlastně tu budovu pro stavbu toho svého cukrovaru.
0: Jak máte otevřeno?
1: Máme otevřeno stále, kromě Štědrého dne a Božího hodu a 1. ledna a Silvestra, jinak můžete přijít kdykoliv.
0: Tak moc krát děkuji za rozhovor, mějte se krásně, ať se vám daří a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Tak, to byl náš tip na pěkný výlet teď o prázdninách a za chvíli se podíváme, jaké k tomu bude panovat v Česku dnes počasí. Tak poslouchejte rádio Český Blaník, hraje české písničky, které máte rádi. Dál pro vás.
2: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza, cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
3: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude a barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
2: No, evidentně každej ne, ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
3: To asi jo, no.
2: Hele, to video bylo super, v tom třídění jsme prej fakt dobrý.
3: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Co vyznáme, ne?
2: Já, sypiš, v Česku nás třídí už 3/4.
3: Tak to je slušný.
2: Jo, jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
3: A to je jako kolik?
2: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
3: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
2: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
3: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
6: Na plátky.
7: Na kostky.
6: S medem.
7: S pivem.
8: Hlavně ať je na grilu.
6: Právě teď u Zemana vepřový bůček 1 kg za pouhých 69,90. Ano, 69,90.
9: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový bůček za akčních 69,90. Ano, 69,90.
6: Vám nejbližší řeznictví Zeman maso uzeniny najdete na prodejnyzeman.cz.
10: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
11: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
12: Co když dělám něco špatně? I mně trvalo, než jsem na to přišla. Hubnutí není jenom o vůli. Každé tělo funguje jinak. A co s tím můžu dělat? Lékař mi vysvětlil, že existují možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Promluvit si s odborníkem je důležité.
13: Lékař vám poradí, jak snížit a udržet váhu. Zjistěte více na e.lili/zhubnout.cz. Kampaň podporovaná společností Lili.
14: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? Speny vždy výhodněji. Navíc v akci. Meloun vodní kilo za 9,90 a čerstvá vejce Karlova koruna 10 kusů za 29,90. Penny.
15: České písničky, které máte rádi.
16: Český Blaník.

0: Lucie Bílá, písnička Ulice ze seriálu Ulice televize Nova. My se pojďme podívat na to, jaké počasí teď panuje v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: To ví Miloš Dvořák, Český hydrometeorologický ústav.
2: Aktuálně to vypadá tak, že počasí ještě částečně ovlivňuje studená fronta, která postupuje dále k jeho východu. Zpočátku budeme mít ještě velkou oblačnost, takže jak máme oblačnou až zataženou, teploty budou zhruba od 17 do 12 stupňů Celsia a místy vyskytují srážky ve formě mírného až slabého deště nebo přeháněk.
0: Dobře, Miloši, co bude dál? Jaké bude odpoledne a vůbec přes den, jak to vypadá?
2: Postupně nám bude od severu ubývat oblačnosti a také srážek, takže v odpoledních hodinách už by mělo převládat polojasno, postupně až skoro jasno, odpolední teploty 20 až 25 stupňů Celsia, na jihu Moravy by mělo být teplej až 27 stupňů, co ještě bude důležité, během dnešního dne bude místy přechodně čerstvý vítr, rychlost 4 až 8 metrů za sekundu a místy s nárazy kolem 55 km za hodinu a tento vítr pak ve večerních hodinách bude postupně slábnout.
0: Tak paráda, díky za předpověď, mějte se moc krásně a hezké ránko přeji.
2: Naslyšenou.
1: České ráno na Českém Blaníku.

0: Skupina Elan tady u nás na Českém Blaníku. Za chvíli Helena Vondráčková, Jirka Korn, já půjdu tam a ty tam. Přeji krásné dobré ráno. Tak co, jakou českou nebo slovenskou máme zahrát na vaše přání? Je to ve vašich rukách. 720 83 6307. To je číslo na WhatsApp Českého Blaníku. A právě na WhatsAppu můžete zanechat zprávu, komu tu písničku máme zahrát. Já se na to těším a přeji krásné dobré ráno. Pohled na hodiny za 12 minut už bude 8.
1: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
2: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký je

0: restauraci a dětské hřiště?
1: No u nás, v Resortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
2: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
5: Pamatujete, když po celé léto znělo Mambo number 5 a devadesátky vládly světu?
6: Vraťme čas alespoň na jeden den.
5: Do Třebíblic přijíždějí Lou Bega a Stacey.
6: Legendy v Třebíblicích uvádějí Summer Mambo Festival.
5: Velká devadesátková show.
6: Letní atmosféra.
5: Rodinná piknik zóna.
6: A program pro děti.
5: Přijďte s rodinou a přáteli a zažijte hity, které nikdy nezestárly.
6: Summer Mambo Festival. 15. srpna Třebíblice.
5: Více na legendy v Třebíblicích.cz.
7: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na Fisher.cz.
8: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
9: Výhry.
10: Slevy.
9: Zábava.
11: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
12: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
11: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
12: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
11: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
13: Český blaník.
14: To je blaníček.

0: Marek Ztracený a písnička Ta bílá ti sluší, posloucháte rádio Český Blaník a České ráno s Martinem. Za chvíli další parádní písničky, třeba Jahoda skupiny Miraj.
1: Život je pohoda, život je fajn, život je fajn.
0: Je tu také Karel Gott a jeho nádherná věc Jdi za štěstí.
2: Tváři pláči smích, jak jeden z posledních, jdi za štěstí.
0: Teda ten hraje, není to náhodou Český Blaník? Jo, jo, je, hraje české písničky, které máte rádi, a to na pořad.
3: Vrátě. Bylo to poslední, co jsem si přál.
0: Bude tu i Michal Hrůza, dál si budeme hrát české písničky, které máte rádi. A co české, moravské a slezské počasí, jak to vypadá?
4: Počasí na Českém Blaníku.
0: Na tohle téma podrobně s meteorologem krátce před 8:30, ovšem teď jednou větou prozradím, že ráno a dopoledne ještě zataženo až oblačno, v poledne a odpoledne tam už se protrhá oblačnost na polojasno a večer bude i skoro jasno. Teploty v Čechách 25, na Moravě 27 stupňů. Jak to vypadá na silnicích?
5: Za volantem.
4: S Českým Blaníkem.
0: Víme a povíme.
6: Na dálnici D8 ve směru na Prahu u sjezdu na Zdiby blokuje levý pruh střed 3 osobních aut. Připravte se na kolonu. Na trase mezi Svitavami a Brnem na průjezdu Lipůvkou došlo ke střetu osobního auta s motorkou. Provoz je řízený kyvadlově, štosuje se to v obou směrech. A s komplikacemi stále počítejte na výjezdu z Jihlavy směrem do Havlíčkova Brodu. Bourala tam 2 osobní auta a i tady se projíždí kyvadlově.
0: 603 1171 71. To je dopravní linka Rádia Blaník a Český Blaník, ten má číslo 720 83 63 07. Zkuste WhatsApp a dejte nám vědět, kdyby něco na silnicích či dálnicích. Za chvíli zprávy a kolegyně Monika Holubová.
7: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
8: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
9: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
5: Zprávy na Českém Blaníku.
10: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Sněmovna v noci schválila svou podobu novely k veřejným rozpočtům. Vládní koalice tak přehlasovala Senát. Předpis má rozvolnit pravidla rozpočtové odpovědnosti a jeho podobu kritizuje opozice. Zákonodárci jednali přes 11 hodin. Hodinu po půlnoci hlasovalo pro sněmovní verzi 101 poslanců vládní koalice. Opozice chce zákon napadnout u ústavního soudu. Senát zřejmě čeká spor o změny v zákoně o podpoře bydlení. Novela převádí část pravomocí spojených s pomocí lidem ohroženým bytovou nouzí z obcí na úřady práce. Na postoj k předloze se výbory horní komory neshodly. Na středeční schůzi je ve hře její zamítnutí. Amatérští profesionální fotografové z Plzně můžou poměřit své síly. Je tady totiž druhý ročník soutěže Jednička vaším okem. Jak se přihlásit, poradí mluvčí prvního městského obvodu Miroslava Vejvodová.
11: Do soutěže se může přihlásit každý bez ohledu na věk. Na e-mail foto1@plzeň.eu je možné zaslat maximálně 2 fotografie v dostatečné kvalitě. Musí být pořízené na území prvního městského obvodu a jejich autor musí být zároveň jejich vlastníkem.
10: Své úlovky můžou soutěžící zasílat až do 9. srpna. Po úspěchu Karolíny Muchové dnes zabojuje o postup do wimbledonského semifinále další česká tenistka. Tentokrát jde o Lindu Noskovou, která jako nasazená devítka narazí na londýnské trávě na turnajovou 25 Belgičanku Mertensovou. Utkání začne ve 2 odpoledne našeho času. Tolik zprávy na Českém Blaníku a teď je tu opět Martin Císař.
0: Ano, jsem tu, přeji hezké ráno, to 8:05. Za chvíli Marta Kubišová, Michal Hrůza anebo Vojtěch Šmíd a Čas nálezů a ztrát. A také jedna podle vašeho výběru, tedy na vaši vaše přání. WhatsApp k dispozici 720 83 63 07. Ještě stále můžete napsat, jakou písničku chcete nechat zahrát. Ještě tu žádnou nevidím, takže je to pouze na vás.
5: Rádio Český Blaník.

0: Krásné ráno, posloucháte rádio Český Blaník a dobré vstávání vám všem přeje Martin Císař. Já vím, asi si to už teď řeknete všichni. Vždyť my už jsme na nohách, už od brzkého rána posloucháme rádio Blaník. Rádio Český Blaník, to je rádio plné pohodových písniček a především českých a slovenských.
1: Český Blaník vám přináší
2: písničku na přání.
0: A ta další od skupiny Miraj bude na vaše přání. Bude pro Miloše, ten nám napsal z Nelahoves. Obec Nelahoves? Ano, z Nelahovesy, jasně. Tak to je kousek od Prahy a píše: právě teď poslouchám rádio Český Blaník, třetím dnem jsem si vás naladil a hrajete pecky, to se mi líbí. Dejte mi prosím Mira jen tak pro probuzení. Tak možná vstává, tak ji posíláme rádi. Tady je Jahoda.
1: Český Blaník.
2: Český Blaník.
1: Český Blaník.

0: Michal David tady u nás na Českém Blaníku. Přeji krásné dobré ráno. Posloucháte rádio Český Blaník a za 2,5, 3,5 minutky už máme 8:30. Za chvíli se podíváme na počasí, přihlásí se meteorolog Miloš Dvořák a hrát si budeme dál hezky česky české písničky, které máte rádi. Nabídnu Karla Gotta a nebo Richarda Millera. Tak poslouchejte dál rádio Český Blaník.
1: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Bonavita mysli od 700 gramů za 59,90 a Bohemilk trvanlivé mléko 1,5% v Byla klubu za 6,90. Byla. To dobré začíná u nás.
2: Tak už víte, kam a čím letos na dovolenou?
3: Ať už kamkoliv, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý a prověřený vůz.
2: A za cenu, která vás rozhodně potěší.
3: Stačí využít třeba akční slevy až 90 tisíc.
2: Auto ESA. U nás si vybere a ušetří opravdu každý.
4: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.

0: moře zábavy v centru Prahy.
1: Tohle léto bude jiné, zábavné a naučné.
2: Zámek Konopiště si pro vás a vaši rodinu připravil ty nejlepší prázdniny.
3: Dětské prohlídky části zámku s kostýmovaným průvodcem anebo rozkvetlé růžové zahrady.
2: Unikátní večerní prohlídky cesty do tajemných dálek vás vezmou na místa, kam se návštěvníci normálně nedostanou.
1: Exotika v růžové zahradě. Středeční prohlídky skleníků s exotickými rostlinami.
2: A 22. srpna Hradozámecká noc aneb noční veselí napříč staletími.
1: Letošní prázdniny vyražte i s dětmi na Konopiště.
2: www.zamek-konopiště.cz.
4: Přijel mě sem borec, tyjo, auto v lesku, vychechtané jak lečo, rozumíš, tyjo? A myslel si, že je z práglu, že nebude platit faktury, nebo co? Musím jít běh jak ze zátopkem, hele. Nemůžete se dovolat svého práva? Jděte na epoledavky.cz, vložte tam svůj případ, ty jejich právníci to zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin. Řešilo a je drobné pohledávky. e-pohledávky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
0: Český blaník.
5: Český blaník.

0: Ríšo Miller právě teď na Českém Blaníku. Pojďme se podívat na to, jaké počasí přinese dnešní den.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: To ví velice dobře meteorolog Miloš Dvořák. Miloši, hezké ráno, povězte nám, jaký dnešek bude.
2: Postupně nám bude od severu ubývat oblačnosti a také srážek, takže v odpoledních hodinách už by mělo převládat polojasno, postupně až skoro jasno, odpolední teploty 20 až 25 stupňů Celsia, na jihu Moravy by mělo být tepleji až 27 stupňů, co ještě bude důležité, během dnešního dne bude místy přechodně čerstvý vítr, rychlost 4 až 8 metrů za sekundu a místy s nárazy kolem 55 km za hodinu a tento vítr pak ve večerních hodinách bude postupně slábnout.
0: Miloši, moc krát děkuju, mějte se hezky a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Teď už Spiritual Quintet za svou pravdou stát a za chvíli skupina Lucie anebo Petr Janu, Říkej mi. Já vám přeji krásné dobré ráno.

0: Skupina Lucia, písnička Klobouk Vekřový. Přejeme vám krásné dobré ráno. Říkám přejeme, protože už se těší kolega Vlasta Suk.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: 10. července míříme do Pelhřimova. Ano, tento pátek, a na místě je Olga Lounová. Vojta Nedvěd, Blanická kapela a nebo Slza. Vstupné se neplatí, letos pro vás máme navíc speciální dárek z brusu novou sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu. Ta vám už možná přinese spousty peněz do vaší peněženky. Jednomu z vás dokonce rovných 100 000 korun na ruku, tak se pro ní stavte už pozítří v pátek 10. července. Těšíme se na dalším letním koncertě Rádia Blaník a Rádia Český Blaník, a to v Pelhřimově.
1: Jedeme za vám. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
4: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
5: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607. Ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
6: Zaslouží si vaše zahrada nebo balkón trochu letního osvěžení? Na e-shopu avenberg.cz to zvládnete bez průvanu v peněžence. Právě vyprodáváme zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Rodinné sety, pohodlná lehátka i moderní posezení. Vše skladem. Objednejte ještě dnes. avenberg.cz.
7: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě. A všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Hledáme nové kolegy na pozice operátorů výroby, CNC seřizovačů, technologů, směnových vedoucí. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidej se k nám. Více na btlbenešov.cz.
8: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových Varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
9: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
10: Mirá,
9: Rybičky, Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrák.
10: Migové,
9: Harley,
10: Xindle X,
9: Tomáš Klus.
10: Jdeme na Hrady.
9: 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák.
11: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
9: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
12: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
13: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
14: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
15: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
16: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
17: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
18: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
2: Český Blaník.

a pořád dokola. Jak historie velí, sjíždíme z kouzavku, dějím po prdele a stále vpřed budovat a ničit. Zarusit každý vlastní názor, co chce klíčit a poučen historii lidského rodu. Bez pomoci nechám boj lidí za svobodu. Falešní vlastenci brání svůj stát, netuší, co se vlastně může stát. A tak mě mrzí ztráta počáteční vize. I odvahu bez strach změnila televize. Buď budu člověk, nebo kat. Buď budu žít, anebo přežívat. Jednou jsem na

0: Posloucháte Český Blaník a za námi pekař s písní Bůh. Vám je Vlasta Suche, přeji krásné dopoledne, co si zahrajeme dál po zprávách v příští hodině. Nabídnu legendární želvu.
1: Když si někdo pozor nedá,
0: to taky zaspívá Vaby Daněk písničku Vítr.
2: Vítr, můj vítr.
0: A nebude chybět Lenka Filipová, Jsem tvá. Poslouchejte dál české písničky, které máte rádi. Teď je přesně 9 hodin.
3: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
4: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Počasí na Českém Blaníku.
0: Jak by to dnes mělo vypadat na obloze? Teď ještě dopoledne oblačno je zataženo a lokální přehánky. Během dne by měly srážky ustávat a během odpoledne se dočkáme i sluníčka. Teploty od 20 do 25, na jihu Moravy naměříme až 27 a v tisíci metrech na horách kolem 15 stupňů Celsia. Pojďme na silnice s kolegou Kubou Bělakem.
6: Za volantem
3: s Českým Blaníkem.
7: Na dálnici D1 na 281. kilometru ve směru na Ostravu došlo ke střetu osobního auta s nákladním. Projíždějte s opatrností. Na dálnici D8 na 30. kilometru ve směru na Prahu nabouralo osobní auto do dopravního značení. Je tam kolona. Na Pražském okruhu na 16. kilometru ve směru na letiště za sjezdem na Barrandov bourala dvě auta a blokovaný je jeden pruh. Kolona se tvoří od Lochkova. A na obchvatu České Skalice ve směru na Jaroměř skončilo auto v příkopu. Dejte tam pozor.
6: Zprávy na Českém Blaníku.
7: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělak. Sněmovna v noci přehlasovala Senát a stvrdila svoji podobu novely rozpočtových zákonů. Opozice předlohu kritizuje a vyjadřuje obavy, že umožní vládě nekontrolovatelné navýšení výdajů a tím i nárůst státního dluhu. Ministryně financí Schillerová tyto obavy odmítla. Liberec zvyšuje bezpečnost chodců. Ve městě poprvé začala fungovat varovná LED světla zabudovaná přímo do přechodu pro chodce, kde se nacházejí výmluvčí města Jana Kodymová.
8: Signalizační LED světidla jsou v Palachově ulici na přechodu mezi obchodním centrem Plaza a Grand Hotelem Zlatý Lev. Před vstup do přechodu jsou na chodníku do dlažby osazena na každé straně 4 svítidla, která se rozblikají společně s červeným panáčkem na přechodu.
7: Blikající světlo v chodníku výrazně zvyšuje bezpečnost chodců, kteří mají sluchátka. Vývoj obranných výdajů nebo další pomoc Ukrajině budou mezi tématy dnešního závěrečného dne summitu NATO v turecké Ankaře. Šéfové států a vlád členských států se sejdou na jednání Severoatlantické rady. S projevem by měl vystoupit taky premiér Babiš. Tenistka Karolína Muchová postoupila poprvé v kariéře do semifinále Wimbledonu. Nasazená desítka porazila bývalou světovou jedničku Naomi Osakaovou. V boji o premiérové wimbledonské finále se utká s Coco Gauffovou. Tak to už je ze zpráv všechno. Přeju krásné dopoledne.
6: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
0: 3,5 minuty po 9. Zdraví vás Vlasta Suka, pojďme na ně. Legendární želva, skupina Olympik, no kdo by tuhle neznal, tak si pojďme zpívat. Krásný den vám všem.

0: Opečková zmrzlina a vychlazená malinovka jsou věci, které se nemění.
1: Léto s českým Blaníkem.

tehdy foukal chladný vítr, ostře chladivý a čistý, česal svadlé hlavy strom, trhal kaštany a listy. Já jsem seděl před tím domem, hlavu stejnou jak ty stromy. Potom došlo taky na mě a já rázem poznal, co mi

voda pádí kolem zhromáždění rádců. Jeden radí, druhý svádí, první jistější je zůstat, druhý krásnější je skočit. Potom zapoukal můj vítr, tam si odvanul je.

u zábradlí mostu. Ještě váhám, ještě stojím, i když potkám ten svůj vítr. Možná časem neobstojí, ale rozhodnu se brzy, abych cítil volnost pletu. Snad mi pomůže můj vítr, možná, že se ve všem pletu.

0: Původní skladbu složil Václav Zahradník a český text napsal Eduard Bergner k této písni Vzhůru k výškám. Původní verze vyšla už v roce 1979, ale my známe z komedie Století s tebou mělový svět. Helena Vondráčková za námi, český Blaník vysílá pro vás i dnes ve středu 8. července. No a teď se zaměříme na další z rekordů.
1: Co Čech, to rekord.
0: Pepíno Vaněk si pro nás na dnešek připravil jeden sběratelský, jak už jsem říkal. Tak pojďme, Pepíno.
2: Muzeum rekordu gratuluje panu Miloši Brunajovi. On je totiž majitelem sbírky modelů aut v měřítku 1:8 a 1:43 a ta sbírka už má 2000 modelů. Jsou tam i kousky, které během 25 let nazbíral a jsou velmi cenné, například model Tatra Prezident anebo model monopostu Ferrari F312T a to jsou už pěkný kousky. Gratulujeme ke krásné sbírce.
0: No tak tohle, to bych chtěl opravdu vidět.
1: Co Čech, to rekordman na českém Blaníku.
0: To musí být hodně zajímavé. Pojďme si opět hrát. Kapela Turbo pro vás, Láska z pasáží, za chvíli i Václav Neckář. Je 9:15.

0: Václav Neckář, co by mýdlový princ na českém Blaníku, za 6 minut už bude půl desáté. Jak to vypadá s cenami pohonných hmot za hranicemi, nejenom u našich sousedů, ale i třeba v Chorvatsku, Itálii, Francii a v dalších státech? Řeknu za chvíli, takže jestli plánujete dovolenou u moře, určitě poslouchejte, bude se vám to hodit, ať víte, za kolik tam natankujete. Do té doby si užijeme další české písničky, mám pro vás třeba tuhle.
1: Blázen žárlí, až umí.
0: Jen blázen žárlí, krásná písnička Jakuba Smolíka už za moment a pak taky třeba Lenka Filipová, Jsem tvá. Já vám si nádherné dopoledne, zdravím vás na cesty a taky do práce.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
3: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
4: Chcete nový Hyundai na víkend nebo rovnou na půl roku? V Lenner Motors máme Tucsona na jak dlouho si jen řeknete. Potřebujete auto na výlet? Vyrazte na víkend Tucsonem se střešním boxem, dálničkou a kompletním pojištěním v ceně. Nebo chcete styl na každý den? Berte sportovní Tucson N-Line na půlroční operák za akční cenu 7 990 korun měsíčně. Vyberte si svůj Tucson na lennermotors.cz. Lenner Motors. Vaše cesta, vaše svoboda.
5: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz. Kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál.
6: Ty jo. My tu 2 dny nebyli a vy máte novou střechu.
7: Kde pak nová? Zrenovovaná od Duratechu. Duratech. Renovace a nátěry střech.
6: Hotovo za 2 dny a za zlomek ceny výměny střechy.
7: Kalkulaci zdarma získáte na duratech.cz.
6: Duratech. Střecha jako nová za 2 dny.
8: Hledáte místo pro školení,
9: konferenci
8: nebo team building, kde bude vše pod jednou střechou?
9: Hotel Atlantida na Slapech nabízí konferenční sál až pro 100 osob, ubytování pro 75 hostů, restauraci, catering i doprovodný program.
8: To vše v prostředí Slapské přehrady, která dodá vaší akci šmrnc.
9: Hotel Atlantida na Slapech. Vyřešíte obsah, my všechno ostatní.
10: Nová kulturní sezóna v kulturním domě Josefa Suka Sedlčany je tady. Získejte předplatné divadla za 2100 korun a užijte si 7 skvělých divadelních večerů. Nebo si vyberte předplatné poezie, slova a hudby za 850 korun na 4 výjimečné pořady. Ušetříte 40% oproti běžným vstupenkám. Kupujte na kdojs.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
11: To není možný, že to ještě nemáte.
12: Tak my taky čekáme, že jo?
13: Já jsem teď v zahraničí a hned nějak se vrátím.
14: Tak to musí stát na účtárně.
11: To už je po splatnosti.
14: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na peníze za neproplacenou fakturu? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
15: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
16: Radio Český Blaník.

0: Tady u nás na Českém Blaníku doznívá Petr Nač a písnička se jmenuje Kristýnka Iba spí. Já přeji nádherné středeční dopoledne a teď, jak jsem slíbil, prozradím, jak to vypadá s cenami pohonných hmot. Začnu u nás, abychom měli srovnání s cenami v zahraničí. Takže tady v Česku průměrně benzín Natural 95 natankujeme za necelých 39 korun, naftu za 35. No a pojďme dál do Německa, kde průměrná cena naturalu vyšplhala na 46 korun. V Rakousku a na Slovensku za litr benzínu zaplatíme 40, v Polsku průměrně 33. Nafta Německo v průměru 43, Rakousko 41 korun, Slovensko 36 a Polsko 34 korun za litr. Když se ještě vypravíme do oblíbených destinací, kam rádi jezdíme na dovolenou, tak v takovém Chorvatsku a Slovinsku průměrně natankujeme naftu za 40 korun, benzín za 39. Itálie hlásí 44 benzín, naftu 46. A třeba ještě Španělsko, benzín 35, nafta 37. Jedná se samozřejmě o průměrné ceny, takže je logické, že třeba na dálnici budou mnohonásobně dražší. Například, když jsem tankoval na rakouské dálnici naftu za skoro 60 korun, tak se mi protočily panenky v očích. Takže pozor na to, jinak vcelku myslím, že je docela příjemné ceny, co říkáte. A na Českém Blaníku už za chvíli Michal Tučný, taky Hana Zagorová, Letní kluci.
1: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Mirá.
2: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrák.
3: Migové.
2: Harley.
3: Xindl X.
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák.
4: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
2: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
5: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
6: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
7: Dotace opravdům po babičce? Ne. Dnes už je to bezúročný úvěr. Renovujte bez úroků. Úrok nula.
8: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
7: Maxi dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
8: Renovace bez úroků? No jasně. Bezúročný úvěr. Úrok nula.
7: Ozvěte se hned. Maxidotace.cz.
8: Maxi dotace.
9: Vyměňte dioptrické brýle za sluneční pomocí nejnovější technologie Relax Smile. Nejbezpečnější a nejšetrnější metoda v České republice. Nyní ke každé laserové operaci jako dárek sluneční brýle. Platí i pro refrakční operace s implantací trifokální nebo bifokální nitrooční čočky. www.ocniklinikahp.cz.
10: Křížovky si koupíme.
11: A jaké?
10: Alfa křížovky, ty s duhou.
11: A s tákem.
10: Najdete na levnekřížovky.cz.
11: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
10: Mua.
12: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
13: Carglass opraví, Carglass vymění.
14: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
15: Radio Český Blaník.

0: Tolik tedy Standa Hložek a Život je rváč na Českém Blaníku v 10 hodin. Za chvíli další čerstvé zprávy, počasí, doprava a pak písničky. Dáme si tu naše hymnu. A taky zaspívá Věra Špinarová, já mám ráda Boogie. A nebude chybět Pavel Bobek. Tak pokračujeme a hrajeme české písničky, které máte rádi.
1: Tati, mami, zbalte věci. Na safari do jižních Čech. Chceme přeci zvířata zblízka, dobroty a hry. Zábava na celé letní dny.
2: Safari Resort Hluboká u Borovan.
3: A víte co? Každý návštěvník dostane další zážitek zdarma. Do muzea Vltavínu v Praze a Krumlově.
2: Mrkněte na web nebo na Facebook, tam to všechno máte.
4: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Všude zdejší, všude je fajn.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní krém Veleda Skin Food Light se slevou 20% za 199 korun. Allegro Days jen do 19. července.
7: Počasí na Českém Blaníku.
0: Tak jak by to dnes mělo vypadat venku na obloze? Teď ještě leckde oblačno, místy zataženo, lokální přehánky. Během dne už ale srážky ustanou a dočkáme se sluníčka. V maximech naměříme 20 až 25, na jihu Moravy až 27 a v 1000 metrech kolem 15 stupňů. Jdeme na silnice s kolegou Kubou Bělakem.
8: Za volantem
7: s Českým Blaníkem.
9: Na východní části Pražského okruhu ve směru od Štěrbohol za sjezdem z dálnice D11 se v koloně srazilo osobní auto s nákladním. S pomalu jedoucí kolonou počítejte už od Spořilova. Na dálnici D1 na 297. kilometru u Lipníka nad Bečvou ve směru na Vyškov bourala dvě osobní auta, dejte pozor. A na výjezdu z Ostravy do Havířova brzdí provoz nehoda, počítejte tam se zdržením.
8: Zprávy na Českém Blaníku.
9: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělak. Poslanci dnes budou schvalovat vládní návrh na růst rodičovského příspěvku o 50 tisíc na 400 tisíc korun od příštího roku. V úvodním kole je čeká debata o zvýšení plateb za státní pojištěnce do zdravotnictví a vrátit by se mohli i k závěrečnému kolu projednávání novely stavebního zákona. Evropský parlament přijal rozhodnutí, které rozšiřuje práva cestujících v letecké dopravě. Nová pravidla zajistí rychlejší a jednodušší proces při žádosti o náhradu škody za zpožděné lety. Dalším bodem je zajištění místa vedle dětí pro jejich doprovod bez příplatku. Případ kočky zavřené do sušičky znovu otevřel debatu o trestech za týrání zvířat. Rozhodnutí, že letošní incident z Litoměřicka nebude posuzovaný jako trestný čin, vyvolalo kritiku. Ředitel táborské zoo Evžen Korec upozorňuje, že týrání zvířat zůstává v Česku vážným problémem.
10: Dle mého názoru je zcela špatně upravený trestní řád v tom smyslu, že za týrání zvířat jsou směšně nízké tresty. Bohužel celý systém je nastavený zcela nesprávně v tom smyslu, že by testy měly odrazovat a ne podporovat k tomu, aby se zvířata týrala.
9: Po dvou asijských turnajích Ligy národů v Číně a na Filipínách se české volejbalistky představí ode dneška v Bělehradu a čekají je poprvé výhradně evropští soupeři. Na úvod dnes nastoupí proti Němkám. Hraje se v 16.30. Tak to už je ze zpráv. Všechno přeju krásné dopoledne.
8: Rádio Český Blaník.
7: České písničky, které máte rádi.
0: Jdeme na ně. Karel Gott, Pábitelé, 5 minut po 10. hodině a za chvíli se také vypravíme do Jihlavy. Tamní zoo má totiž jednu novinku. Jakou? Už asi řekneme. No a z písniček, kromě Karla Gotta, ještě Věra Špinarová třeba. Už za okamžik. Já mám ráda Boogie.

0: Tak tohle byla báječná Věra Špinerová. Já mám ráda Bugy na Českém Blaníku ve 10:45. A teď, jak jsem slíbil, zamíříme do Jihlavy. Tamní zoo má totiž novou venkovní expozici pro pouštní kočky a krakaly. Proč takové zázemí opravdu potřebují, vysvětluje ředitel zahrady Jan Vašák.
1: Když chcete chovat tyhle zvířata, potřebujete mít nějaký prostory rezervní, takže potřebujete stěhovat tak, aby se syn napářil matku, aby prostě vám nezežral kocour koťata. Takže prostě to je důležitý faktor. No a ty pouštní kočky tam vlastně jsme schopni teďka chovat, takže prostě budou mít přístup jak ven, tak dovnitř obě dvě.
0: Tak já ještě doplním, že venkovní běh najdete na slunném místě, což pouštím a stepním zvířatům simuluje jejich přirozené podmínky. Takže paráda, zdravíme do Jihlavy, no a teď už si opět jdeme hrát. Pavel Bobek za chvíli, můj rodný dům, teď Pavel Vítek má svůj den. Má.

0: originále Bruce Springsteen, česky nádherná písnička Pavla Bobka, Můj rodný dům z alba Já přitom byl z roku 1988. Už bude 10:30, já vám přeji krásné dopoledne. Za malou chvíli připomenu, jak si můžete na Českém blaníku objednat písničku na přání, už brzy, tak buďte s námi dál a k tomu si zpívejte třeba tuhle. V příštích minutách Vítě Vávra, dívka Gloria a taky třeba Marie Rotrová, Ten vítrval.
1: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
2: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
3: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
4: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
5: Pravidelný posluchač z našeho vysílání už Zoopark Zelčín zná, ale co možná neví, je to, že v Zelčíně to není jen o zvířatech. Může to být třeba i o výletu na raftech na Vltavě. U mikrofonu dnes vítám Luboše Kapitána z plavební jednotky Zooparku Zelčín. Pane kapitáne, jak na Vltavu u Zooparku Zelčín?
6: No s námi, na raftech. V našem zooparku sice přímo ne, ale využíváme té výhody, že Zelčín leží prakticky na největším ostrově v Čechách. Okolo nás je všude samá Vltava.
5: Jak tedy probíhá plavba po Vltavě?
6: Hladce a klidně. Tohle není žádná divoká voda, ale příjemné splutí kousku naší nejznámější řeky. Pohodový výlet. Přijdete k nám do zooparku Zelčín, my vás kompletně vybavíme na vodu, nalodíme vás, do ruky vám dáme pádlo a řekneme, tamtím směrem je soutok Vltavy a Labe. No a za takové 4 hodinky vás kousek za soutokem znova nabereme a přivezeme zpět k nám do zooparku. Plavba je pohodová, v našich místech je Vltava velmi klidná. Je to ideální výlet pro rodiny s dětmi nebo pro začínající vodáky. Celá plavba trvá zhruba 3 až 4 hodinky, podle toho, jak moc se vám chce nebo nechce pádlovat.
5: To zní jako tip na výlet hlavně pro rodiny s dětmi z Prahy.
6: Určitě. Zoopark Zelčín je jen 20 minut od Prahy, takže to může být pohodový výlet pro celou rodinu na sobotní nebo nedělní odpoledne.
5: Tedy vodáci, ahoj! Ze Zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.cz.
4: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.cz.
7: Já počkám.

0: Gilly Lenau. Gilly Lenau. Největší prodejce paruk a tupé v České republice. 14 kolekcí, desítky barevných variant, nejrůznější sestřihy a typy účesů. Pro ženy, muže i děti. Gilly Lenau. Paruky pro všechny. www.gillylenau.cz. Psáno J-I-L-L-I Lenau.
1: Až to budu mít, tak ti to dám. A už mi nevolej.
2: A to už je jako 10. No tak mi počkej, kámo, ne?
3: Já to poslal, tak si snad věříme, ne?
4: A já vám jako dlužím?
5: Hele, zejtra ti to tam pošlu.
6: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na svoje peníze? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
7: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
8: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
9: Rádio Český Blaník.

0: krásná písnička z konce 80. let. Marie Rotrová, Ten vítr vál. Už bude 10:45. Za chvíli si zahrajeme třeba Michala Davida či Jiřího Korna Rána jsou zlá. No a krátce po 11. opět splníme písničkové přání, tak pokud byste chtěli někoho potěšit, nechat zahrát k svátku, k narozeninám nebo jen tak, nebo do práce kolegům, klidně můžete, napište si přes náš WhatsApp, po případě nahrajte hlasovou zprávu na telefonu 720 83 6307.
1: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
2: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na... Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
4: Mirá.
3: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrák.
4: Migové,
3: Harley,
4: Xindl X,
3: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák.
5: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
3: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
6: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
7: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
9: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom. Tyton.
10: Exkluzivní dlažba premiér od Tytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou víc než 17%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
11: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ.

0: mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
1: A mají tam taky bazén pro jednorožce?
2: No určitě tam mají vybavení k bazénu, taky plastový nádobí, koše na ovoce a všechno na zavařování. Byt, dům i chatu vybavíte v Matu.
3: Mat, ten obchod mám rád.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. A Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
5: Radio Český Blaník.

Ano, miláčku. Píšu ti jako vždycky, když musím na pár dní odjet. Chápeš, jak mi asi je. Nechávám tě tu samotnou a tolik se o tebe bojím. Ale věřím, že budeš hodná a moudrá. Víš přece, že život bez tebe by pro mě neměl smysl. Choď radši brzy spát a příjemný sen.

Ano, miláčku, věřím, že se ti bude ráno stýskat tak jako mě. Nikdo ti nenahřeje osušku, až budeš vycházet z koupele. A kdyby náhodou zazvonil listonoš, vem si župan. Nerad bych tě zastihl nastydlou. Tak na sebe dávej pozor. A hlavně, miláčku, prosím tě, večer, až si lehneš, prosím tě, nekuš v posteli. Následky znáš.

0: rána jsou zlá a Jiří Korn, no, občas jsou ta rána zlá. Co si budeme povídat, když zazvoní ten budík a my ho zmáčkneme a chce se nám ještě spát, ale hold, musíme do práce nebo prostě a jednoduše vylézt z postele. Posloucháte Rádio Český Blaník, tak u nás ta rána nejsou zase tak zlá, protože se vám je snažíme zpříjemňovat. Každý všední den s vámi stává kolega Martin Císař a pak si samozřejmě i přes den hrajeme vaše oblíbené písničky. V příští hodině třeba Lucie Bílá a Trouba.
1: Plyn, už si čistro,
0: tak zaspívá Petr Rezek. Bude tu co by tulák po hvězdách. No a tuhle známe všichni, co říkáte. Hej ho, hej ho, tak jsme ni. A buráky. Jsme Český Blaník, hrajeme české písničky, které máte rádi. Teď je 11.
2: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
3: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? S Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Meloun vodní kilo za 9,90 a čerstvá vejce Karlova koruna 10 kusů za 29,90. Penny.
4: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
5: Počasí na Českém Blaníku.
0: Tak dnes ještě v tuto chvíli leckde oblačno až zataženo a lokální přehánky, ale už se to počasí začíná vylepšovat. Během odpoledne už srážky ustanou a dočkáme se i sluníčka. Dnes v maximech naměříme od 20 do 25 stupňů, na jihu Moravy až 27 a v 1000 metrech kolem 15 stupňů Celsia. Pojďme na silnice s kolegou Kubou Bělakem.
6: Za volantem
5: s Českým Blaníkem.
7: Pozor, stále dávejte kvůli nehodě na dálnici D1 u Lipníka na 297. kilometru směrem od Ostravy. Komplikace jsou taky na východní části Pražského okruhu ve směru od Štěrbohol za sjezdem z dálnice D11. V koloně bouralo osobní auto s kamionem. A pozor na odstavená auta na dálnici D1 na 22. kilometru ve směru na Brno u Mirošovic a taky na dálnici D11 na 66. kilometru směrem na Jaroměř.
6: Zprávy na Českém Blaníku.
7: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělak. Experti na problematiku závislostí podporují většinu opatření z návrhu zákona k omezení dostupnosti kratomu. Souhlasí s posunem věku na 21 let nebo zvýšením DPH. Staví se ale proti zákazu e-shopu a bariérám pro podnikatele. Omezení legálního trhu by podle nich přelilo poptávku na nelegální trh. Červenec je po celém světě známý jako měsíc bez plastů. Připomíná, že i drobné změny v každodenním životě mohou výrazně snížit množství takového odpadu. Jaké jednoduché kroky doporučuje Ministerstvo životního prostředí, prozradí jeho mluvčí Veronika Krejčí.
8: Změny se mohou promítnout do běžné osobní péče a spotřeby. Vlastní hrnek na kávu, přírodní hřebeny a kartáče nebo tuhé šampony. To představuje právě jednoduché alternativy. Smysl dává také omezování zbytečných obalů u drobných porcí v restauracích a hotelech.
7: Nebo taky nákup výrobků z recyklovaných materiálů. Europarlament dnes povede rozpravy na téma ochrany občanů Evropské unie před vlnami veder a lesními požáry. Poslanci se budou pravděpodobně ptát zástupce Evropské komise na konkrétní opatření, která EU přijala pro prevenci a přípravu na extrémní počasí. Po úspěchu Karolíny Muchové dnes zabojuje o postup do wimbledonského semifinále taky další česká tenistka Linda Nosková. Nasazená devítka narazí na turnajovou 25, Belgičanku Mertensovou. Utkání začne ve 14 hodin. Tak to už je ze zpráv. Všechno přeju krásné dopoledne.
6: Rádio Český Blaník.
5: České písničky, které máte rádi.
0: A stále vás zdraví od mikrofonu Vlasta Suk. 5 minut po 11. hodině, to je aktuální čas. Za okamžik splním další písničkové přání. No a do té doby si zaspíváme třeba s Markem Ztraceným, s Lucí Bílou. No a teď Karamel, Slízák 7V.

0: po uši.
1: Marek Ztracený a moje milá ve čtvrt na 12 tady na Českém Blaníku.
2: Český Blaník vám přináší
3: písničku na přání.
1: No teď je ten nejvyšší čas, abychom zase splnili nějaké písničkové přání, tak jako to děláme každý všední den, několikrát denně. A je to jednoduché. Na výzvu moderátora máte zareagovat a jako první si napsat přes náš WhatsApp, popřípadě nechat hlasovou zprávu na telefonním čísle 728-363-07. Ta výzva přišla před zhruba půl hodinkou. No a já tu mám první vaše přáníčko od naší věrné posluchačky Denisky. Písnička na přání, hezké dopoledne Český Blaníku, zahrajte nám prosím pro radost na dovolenou na Slovensko písničku od Karla Gotta Kantiléna. Tak Denisko, zdravíme, dovču si užijte a samozřejmě tu krásnou písničku, tak tady je pro vás.
3: Písnička na přání
2: na Českém Blaníku.

0: Petr Rezek, další krásná pro vás, Tulák po hvězdách ve vysílání Českého Blaníku. Tak zhruba za měsíc si opět užijeme padající hvězdy, takzvané Perzeidy. Těšte se na to, ovšem teď v sobotu to taky bude stát za to. Konkrétně na ranní obloze uvidíme pouhým okem se skupení srpku měsíce, hvězdokupy Plejády a Marsu. Takže další parádní podívaná nás čeká teď v sobotu, tedy 11. července. No a za chvíli pro pohodový poslech pošlu třeba Elány, Věru Vajsarovou či Jarka Nohavicu. Dáme tři čuníky, už bude 11:30.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Kolik káv vypijete denně? 3, 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
3: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
4: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
5: Mirá.
4: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrá.
5: Migové.
4: Harley.
5: Single X.
4: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrá.
6: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
4: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
7: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
8: Trefíte se?
9: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
10: Na plátky.
11: Na kostky.
10: S medem.
11: S pivem.
12: Hlavně ať je na grilu.
13: Právě teď u Zemana vepřový bůček 1 kg za pouhých 69,90. Ano, 69,90.
14: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový bůček za akčních 69,90. Ano, 69,90.
13: Vám nejbližší řeznictví Zeman maso uzeniny najdete na prodejnezeman.cz.
15: Scháníte spolehlivou firmu pro zajištění stínící techniky ve vašem domě či kanceláři? Žaluzie Comfort.cz. Poradíme vám s výběrem ideálního řešení na míru vašim oknům a dodáme žaluzie, rolety nebo plisé pro všechny typy oken, a to i atypických. Žaluzie Comfort.cz. Zaměříme, dopravíme, namontujeme. Žaluzie Comfort.cz. Buďte nároční.
16: Proaktivní servisní péče? Aktualizace map bez návštěvy servisu? Kontrola zamknutí vozu na dálku? Užijte si svůj vůz naplno. Díky aplikaci My Škoda máte vše pod kontrolou a řadu funkcí ovládáte i na dálku. Stáhněte si aplikaci My Škoda ještě dnes.
17: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. Volejte 800 101 108.
18: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC6 a Pop Airport.
19: Radio Český Blaník.
20: Řadě za sebou tři čuníci jdou, vťápají si v blátě cestou necestou. Kufry nemají, cestu neznají, vyšli prostě do světa a vesele si.

0: Královna bělých tenisek. Já doufám, že potěšila tahle písnička na českém Blaníku. Je 11:15, k tomu 1 minuta. No a teď dobrá zpráva pro milovníky letního počasí, které se dnešním odpolednem vrátí. Ano, dneska odpoledne už čekejme sluníčko a teploty porostou. Tak dneska do 25 stupňů, zítra do 27, v pátek do 29, o víkendu až 31 a podobné počasí nás čeká až do středy. A jak už jsem říkal, až na výjimky plné sluníčka, sem tam nějaká bouřka. Takže pokud nás třeba teď posloucháte někde v kempu, u nějaké přehrady, u rybníka, jezera, tak myslím, že vás to potěšilo a že se vám ta dovča opravdu vydaří letos v tomto termínu, protože to počasí tomu zkrátka bude přát. A my tu máme další české písničky, které pro vás chystám. V příštích minutách třeba Hanu Zagorovou Živou vodu dáme a zaspívá i Pavel Novák. Jak se máš, Hany? Tak si to užívejte.
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
2: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
6: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
7: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
8: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových Varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
9: Mami, my si chcem pořádně zabobovat.
10: Teď v létě?
11: No jasně, na Monínci mají novou bobovou dráhu. Jedem!
12: Nahoru za zážitky.
13: Nahoru Resort Monínec.
12: Letní aktivity park jede naplno.
13: Téměř kilometrová nová bobová dráha.
12: Maxi skluzavka.
13: Lanový park.
12: Elektrokoloběžky.
13: Bike park. Pro víkend, pro prázdniny, pro celou rodinu.
12: Nahoru Resort Monínec. Zábava začíná tady.
13: Všechny atrakce najdete na www.nhr.cz.
14: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný syrup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
15: Radio Český Blaník.

0: Takhle krásně vám hraje Český Blaník i v poledne. Ano, teď je přesně 12 hodin a za námi krásná písnička Hany Zagorové, Živá voda. Před námi další, třeba Petra Černocká a Saxána už po zprávách. To taky zaspívá Ladislav Štajdl, jsou dny, kdy svítá o něco dřív. No, těch si teď užíváme v létě. Marie Rotrová zaspívá. A spousta dalších. Tohle je Český Blaník, který hraje české písničky, které máte rádi.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
1: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude zdejší, všude je fajn.
5: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
6: Počasí na Českém Blaníku.
0: Tak odpoledne už by mělo být lepší než dopoledne, většinou polojasno až oblačno, takže sluníčka se dočkáme. Teplot od 20 do 25, na jihu Moravě naměříme až 27 a v 1000 metrech kolem 15 stupňů. Zítra většinou polojasno, sem tam oblačno, jenom přechodně a teploty do 27 stupňů Celsia. Pojďme na silnice s kolegou Kubou Bělakem.
7: Za volantem
6: s Českým Blaníkem.
8: Na dálnici D1 na 152. kilometru ve směru na Prahu je odstavená dodávka, dejte tam pozor. Mezi Šluknovem a Rumburkem havarovalo osobní auto, tak opatrně. Na obchvatu Nové Paky směrem na Jičín skončil nákladák v příkopu, připravte se tam na komplikace. A s více než 10-minutovým zdržením aktuálně počítejte na tahu mezi Valašským Meziříčím a Rožnovem pod Radhoštěm. Štosuje se to v obou směrech kvůli omezení u Zašové.
7: Zprávy na Českém Blaníku.
8: Krásné poledne přeje Kuba Bělak. Rodičovský příspěvek zřejmě vzroste od příštího roku o 50 tisíc na 400 tisíc korun. V případě narození dvojčat a vícerčat jde o dvojnásobné částky. Vládní novelu dnes schválila sněmovna. Předlohu, kterou dolní komora upravila taky takzvanou superdávku, dostane k posouzení Senát. Amatérští i profesionální fotografové z Plzně mohou poměřit své síly. Je tady totiž druhý ročník soutěže Jednička vaším okem. Jak se přihlásit, poradí mluvčí prvního městského obvodu Miroslava Vejvodová.
9: Do soutěže se může přihlásit každý bez ohledu na věk. Na e-mail foto1@plzeň.eu je možné zaslat maximálně 2 fotografie v dostatečné kvalitě. Fotografie musí být pořízené na území prvního města obvodu a jejich autor musí být zároveň jejich vlastníkem.
8: Své úlovky mohou soutěžící zasílat až do 9. srpna. Příměří mezi Spojenými státy a Íránem je u konce, řekl to dnes podle médií Donald Trump na summitu NATO. Írán se označil za lháře, vyjednávat s nimi podle něj nemá smysl. Vyjednavači obou stran konfliktu spolu mohou hovořit, ale jen tím podle amerického prezidenta ztrácejí čas. Argentinští fotbalisté porazili v osmifinále mistrovství světa Egypt 3-2, přestože ještě 12 minut před koncem prohrávali o 2 góly. Posledními čtvrtfinalisty šampionátu se pak stali fotbalisté Švýcarska, kteří v závěrečném osmifinále udolali Kolumbii až po výhře na penalty. Tak to už je ze zpráv. Všechno přeju krásné odpoledne.
7: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.
0: 4 minuty po 12. hodině. Vlasta Sokola všechny zdraví, přeje krásné poledne. Dobrou chuť k obědu mnohým z vás. Ano, je čas obídka, tak si to vychutnejte pěkně. Za chvíli se taky podíváme do Brna a pak taky do vesmíru, protože poslouchejte pozorně. Studentský tým z Vysokého učení technického vymyslel, postavil a vypustil družici. Další informace právě za pár minut. K tomu i písničky. Už slyšíte Petra Jandu, Jak se vytrácíš má lásko, za chvíli taky slíbená Petra Černocká a Ladislav Štajdl.

0: jen pár.
1: Ladislav Štajdl, jsou dny, kdy svítá o něco dřív. Další krásná pro vás na Českém Blaníku. Za minutu bude čtvrt na jednu. A jak jsem slíbil, teď zamíříme do Brna a pak hned do vesmíru. Studentský tým z Vysokého učení technického totiž vymyslel, postavil a vypustil družici. Jmenuje se Kostka a teď už je na oběžné dráze Země. Co teď budou studenti dělat? Vysvětlí vedoucí týmu Šimon Sloboda.
2: Budeme tam aktualizovat nějaké parametry toho systému, budeme kontrolovat, jestli ta družice pracuje tak, jak má, jestli se ty systémy probudily tak, jak mají a podobně. A vlastně celý nějaký příští měsíc máme alokovaný na to, že opravdu budeme dělat jenom kontrolu té družice po tom startu.
1: Ještě třeba dodat, že tahle vesmírná kostka bude Zemi obíhat až 5 let. Tak velká gratulace do Brna. A teď si dáme jedny jahody, co říkáte, proč ne? A třeba i ty mražení. Každopádně v písničce 100%, tady je Jiří Schellinger, za chvíli i Michal Tučný, abych tu žil. Já vám přeji krásné středeční odpoledne s Českým Blaníkem.

0: nevě si srovnat, pro co jsem žil.
1: Tak tohle je Michal Tučný, abych to žil. Na rádiu Český Blaník za 5 minut už bude 12:30. Jsou sice prázdniny, ale za chvíli pro vás budu mít pozvánku na pěkný výlet do jedné školy. Jedná se o starou školu, kde se dozvíte, jak taková výuka probíhala v minulosti. Tak si počkejte a myslím, že vás to bude bavit, že si to užijete. K tomu i písničky od Marie Rotrova a taky Karla Zicha, Bídný ráj. Už za chvíli.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
7: Tohle léto bude jiné, zábavné a naučné.
8: Zámek Konopiště si pro vás a vaši rodinu připravil ty nejlepší prázdniny.
9: Dětské prohlídky části zámku s kostýmovaným průvodcem anebo rozkvetlé růžové zahrady.
8: Unikátní večerní prohlídky cesty do tajemných dálek vás vezmou na místa, kam se návštěvníci normálně nedostanou.
10: 1. a 2. srpna bude na Konopišti slavnost ovocných knedlíků.
8: A 22. srpna Hradozámecká noc aneb noční veselí napříč staletími.
10: Letošní prázdniny vyražte i s dětmi na Konopiště.
8: www.zamek-konopiště.cz.
11: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz. Kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál.
12: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
13: Právě dozrály sladoučké a voňavé meruňky.
12: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
14: Radio Český Blaník.

0: písničky, které máte rádi.
1: Na Českém hlavě.
2: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím. Možná to znáte, když usínáte, když na moři hledám směr.

0: Petr Kolář a písnička Jsi volná na Českém Blaníku. Pokud byste si chtěli Petra Koláře užít naživo zadarmo, tak můžete na některých z letních koncertů Rádia Blaník. Jejich seznam najdete na webu radioblanik.cz a krátce po 13. hodině vás pozvu na ten nejbližší letní koncert Blaníku. Tak poslouchejte. Teď ale z jiného soudku, jak jsem říkal, pozvu vás do školy. Ale ne do obyčejné. Je to stará škola Dřevěnka v Polici nad Metují na východě Čech. Je z roku 1785 a co tady můžete spatřit, to nám prozradí správkyně muzea Náchodska Drahomíra Večeřová.
1: Mohou tady spatřit teda dvě třídy, mohou si sednout do starých lavic a zkusit si, jak se vlastně v takové škole sedělo. A máme tady i instalovaný byt v patře, kde bydlel ve skutečnosti pan učitel.
0: Takže doporučuju, je to docela hezký zážitek. Za chvíli třeba Brontosauři a Valčíček a taky nám zaspívá Marcela Holanová.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Mirá.
2: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrá.
3: Migové,
2: Harley,
3: Single X,
2: Tomáš Klus.
3: Jdeme na Hrady.
2: 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák.
4: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
2: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradě.
5: Vězku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. JISK Scandinavian Sleeping and Living.
6: Ty máš ale velký nápis. Tak to nic, já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
7: Výhry. Slevy. Zábava.
8: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
9: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
8: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
9: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
8: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
10: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
11: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
12: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
11: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
13: Tak Renku, ty neřádej, jde nádhernej. Kolik ty tvý firmě vlastně dluží?
14: Asi 100 000.
13: A ty s tím nic neděláš, jo?
14: No co bych jako měl dělat? Já nemám na manikuru, no tož pak na právníka.
13: No prostě jdi na e-pohledávky.cz. Prostě řešíš věci moderně a hlavně i hned. E-pohledávky nabízí online správu pohledávek, neplatíš žádné paušály ani zálohy a odměna pro ně je pouze v případě vyhrané pohledávky.
14: No tak to jsou nějaký šamani nebo co ne?
13: Ale sám jsi šaman, prosím tě. Navíc řeší i malé pohledávky. E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
15: Rádio Český Blaník.

0: skupina Čechomor, písnička Hruška, tady u nás na Českém Blaníku. Přeji vám krásné odpoledne, teď je přesně 13 hodin. A co si budeme hrát dál? Po zprávách nabídnu Helenu Ondráčkovou a je tady léto.
1: Jenom tlesknu třikrát do dlaní. A je tady.
0: Taky zaspívá Valdemar Matuška, to všechno odnes čas. A dorazí Karel Gott s písní Musíš být jenom má.
2: Musíš být jenom má, pak to šmičí.
0: Hrajeme české písničky, které máte rádi.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
4: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
5: A jaké?
4: Alfa křížovky, ty s duhou.
5: A s ptákem.
4: Najdete na levnekřížovky.cz.
5: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
4: Mua.
6: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
7: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez... Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijďte, dáme společný selfie.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Počasí na Českém Blaníku.
0: Jak by to zítra mělo vypadat na obloze? Už lépe než dnes, většinou polojasno, jenom přechodně oblačno, a to zejména na severu a severovýchodě našeho území. Tady výjimečně se mohou ještě objevit přehánky. Teploty zítra 23 až 27, na severu a severovýchodě kolem 21 a v 1000 metrech na horách okolo 17 stupňů Celsia. Pojďme na silnice s kolegou Kubou Bělakem.
9: Za volantem.
8: Českým Blaníkem.
10: V Praze na Kbelské směrem na Letňany za křižovatkou s Kolbenovou bourala dvě osobní auta. Počítejte se zdržením. Na trase Lunchkroun Svitavy u Opatovce se taky srazila dvě osobní auta. Postojíte si tam v obou směrech. A pozor, na trase z Mostů u Jablunkova směrem na Třinec. Za sjezdem na Bystřici nehoda blokuje jeden jízdní pruh. Doprava tam zpomaluje.
9: Zprávy na Českém Blaníku.
10: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělak. Senát se bude opět zabývat ústavním zakotvením práva platit v hotovosti. Navrhli to dvě desítky senátorů v čele se zástupci klubu ANO. Postupující digitalizace ekonomiky sice podle nich rozšiřuje možnosti účastníků trhu, současně ale vytváří prostor pro postupné vytlačování hotovosti z běžného peněžního styku. Maximální ceny pohonných hmot dnes opět stouply. Benzín zdražil na 1,40 korun a 1,30 haléřů za litr. Litr nafty pak mohou čerpací stanice prodávat nejvýše za 7,30 korun a 29 haléřů. Vláda před týdnem regulaci cen prodloužila zatím do 19. července. Na sociálních sítích se šíří klamavé reklamy, které mohou připravit lidi o osobní údaje i peníze. Česká správa sociálního zabezpečení proto varuje před příspěvky, které zneužívají její název i státní symboly. Na co lidi lákají, ví mluvčí úřadu Sandra Volkánová.
11: Na spoplatněné služby spojené s přípravou na důchod. Cílem těchto praktik je vylákat z občanů osobní údaje a následně i případné poplatky za služby. ČSSZ tyto praktiky uvádí na pravou míru a důrazně upozorňuje, že za zjišťování informací o svém budoucím důchodu nemusí klienti nikomu platit.
10: Veškeré potřebné údaje jsou totiž pro všechny zdarma. Po úspěchu Karolíny Muchové dnes zabojuje o postup do wimbledonského semifinále taky další česká tenistka Linda Nosková. Nasazená devítka narazí na turnajovou 25 Belgičanku Mertensovou. Utkání začne už za hodinu. Tak to už je ze zpráv. Všechno přeju krásné odpoledne.
9: Rádio Český Blaník.
8: České písničky, které máte rádi.
0: A ty vám i teď 4 minuty po 13. hodině bude servírovat Vlasta Suk. Přeju krásné odpoledne. A je tady léto, nádherná písnička Heleny Vondráčkové. Pravdivá, léto je v plném proudu a samozřejmě i letní blanické koncerty. Na ten nejbližší váš pozvu už za chvíli. Tak si počkejte a užívejte letní pohodu s Českým Blaníkem.

0: Dalibor Janda a tisíckrát krásnější tady na Českém Blaníku.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: No a my už se taky těšíme na pátek, kdy náš starší brácha Rádio Blaník opět přiveze další z letních koncertů, tentokrát do Pelhřimova, kde se sejdeme. Ano, slyšíte správně, i tentokrát to bude velká paráda, velká jízda. V 5 hodin odpoledne to začne všechno na Masarykově náměstí, kde vám zahraje a zaspívá kapela Slza, Olga Lounová, Vojta Nedvěd a taky Blanická kapela. Takže přijďte, vstupné se neplatí, ale hlavně taky si v mezičase přijďte pro tu novou zbrusu, novou samolepku Rádia Blaníka Centropolu, která přinese velké peníze. Jednomu z vás dokonce 100 000 korun, takže to je velké lákadlo, abyste dorazili, ale hlavně, abyste si s námi zaspívali ty vaše oblíbené české písničky, které máte rádi.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajkluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
0: Dál do pohody pro vás třeba Marek Ztracený, taky Valda Matuška, to všechno odnes čas a zaspívá i Josef Laufer. Tak krásný den.

0: všechno vodné, z času všechno vodné, z času všechno vodné, z času všechno vodné. Všechno vodné,
1: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
3: Jak rád bych dostal ještě jeden verš.

čaj už ten vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst,

kamaráde, vlno. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lápek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

0: Josef Laufer na Českém Blaníku s Bohem Lásko, já jedu dál. Věřili byste tomu, že většina letních úrazů se dětem stává na trampolínách? Je to tak. Přesná čísla řeknu za chvíli a taky si povíme pár zásad, jak by se děti na trampolíně měly chovat, aby těm úrazům zamezili. Do té doby třeba Karel Gott, Musíš být jenom má, a taky nám zaspívá Petr Janů. Bude půl druhé, pohodové odpoledne přeji.
1: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
2: Mirá.
1: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrá.
2: Migové.
1: Harley.
2: Xindle X.
1: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrá.
3: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
1: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
2: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
4: Rodinné léto plné zážitků začíná tady. Důkaz najdete v trailparku na Klínovci. Zatímco si bajkeři užívají kilometry trailů v lesích Krušných hor, děti si užívají trampolínové centrum, terénní koloběžky a spoustu zábavy. Dobré občerstvení, relax zóna, půjčovna kol i vybavení. A samozřejmě program pro celou rodinu. Trail Park na Klínovci je místo, kde jede rodinné léto naplno. Trailpark.cz.
5: Na plátky.
6: Na kostky.
5: S medem.
6: S pivem.
7: Hlavně ať je na grilu.
5: Právě teď u Zemana vepřový bůček 1 kg za pouhých 69,90. Ano, 69,90.
8: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový bůček za akčních 69,90. Ano, 69,90.
5: Vám nejbližší řeznictví Zeman maso uzeniny najdete na prodejnyzeman.cz.
9: Ahoj, tady Vašek Nojt Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu
10: Rádio Český Blaník.

0: Tohle byla další pohodovka pro vás na Českém Blaníku, Miroslav Žbírka a Denisa. Tak si představte, že většina letních úrazů u dětí se stává na trampolínách. Podle statistik je to až 65% ze všech letních úrazů. Ano, slyšíte správně. A teď pozor, pokud na trampolíně skáče více dětí najednou, tak jsou ta čísla ještě vyšší, až 75%. Nejčastěji se prýlámou kotníky, předloktí a výjimkou nejsou podle některých lékařů ani stehenní kosti. Samozřejmě sem tam dojde i k úrazu hlavy nebo zubů. Těmto úrazům se dá předcházet, pokud budeme dodržovat určitá pravidla. To nejdůležitější je, aby na trampolíně skákal pouze jeden člověk. Pokud je těch dětí víc, může tomu druhému skočit třeba na nohu a průšvih je na světě. Podle některých lékařů by děti do 6 let nikdy neměly zůstat na trampolíně sami bez dohledu rodičů nebo nějaké osoby dospělé. Další důležitý bod, rozhodně by se na trampolínách nemělo skákat taková ta salta, ani dělat přemety. V žádném případě by děti neměly na trampolíně nic jíst, ani si tam brát tvrdé předměty nebo hračky. Takže opravdu pozor na to, pokud máte menší děti, raději na ně dohlédněte, ať si ty prázdniny společně užijete. Tak a na Českém Blaníku docela třeba skupina Krištof, Plán, taky nám zaspívá Valérie Čižmárová. No a Vlasta Suk se s vámi pro dnešek pomalu loučí. Za chvíli už kolega Michal Krusberský, který s vámi stráví zbytek dnešního dne. Mějte se báječně. Ahoj.
1: Vyměňte dioptrické brýle za sluneční pomocí nejnovější technologie Relax Smile. Nejbezpečnější a nejšetrnější metoda v České republice. Nyní ke každé laserové operaci jako dárek sluneční brýle. Platí i pro refrakční operace s implantací trifokální nebo bifokální nitrooční čočky. www.ocniklinikahp.cz.
2: Křížovky si koupíme.
3: A jaké?
2: Alfa křížovky, ty s duhou.
3: A s tákem.
2: Najdete na levnekřížovky.cz.
3: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
2: Mua.
4: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
5: Revoluce motokrosu v Pacově. OMVU mistrovství České republiky ve sprint v motokrosu. 20 strhujících jízd, pouze dvě kola na rozhodnutí. Přijďte zažít adrenalin. 11. červenec, Pacov. Hlavní závod v 16 hodin. Na sprint motokros vás zve firma Zdeněk Pečenka. Děláme vodě cestu.
6: Co Čech, to rekordman.
7: Není nás mnoho, ale máme mezi sebou spoustu výjimečných lidí.
6: Pojďte si s námi o nich povídat.
7: Každý všední den vždy po 9. a po 14. hodině.
6: Co Čech, to rekordman.
7: Na Českém Blaníku. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
6: Český Blaník.
8: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou, a včera si se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, splývají naše tělo.

Zde kráčí muž mých snů. Hudba právě začala hrát a já musím mlčet. Jsem přece dáma.

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.

0: Tohle byl pozdrav z Valmezu, Mňák až Gorb. Ne, teď ne, ale já říkám jo, teď ano. Teď si pustíme další ukázky písniček, které budeme poslouchat po 14. hodině. Hanka Zagorová bude už za chvíli.
1: První vlád, první kost.
0: Taky dorazí Jiří Štědroň, Šaty máš bílé.
2: Šaty máš bílé.
0: A ještě Iveta Bartošová. A budou i další české písničky, které máte rádi. Za okamžik pokračujeme.
3: Nákupy v online shop CZ.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
6: Užijte si léto na zahradě a ušetřete tisíce. E-shop avenberg.cz právě vyprodává zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Kompletní rodinné sety, pohodlná lehátka nebo posezení na balkón. Vše za zlomek běžných cen. Klikněte na avenberg.cz a relaxujte na své nové zahradě už tento víkend. avenberg.cz.
7: Renault nebo Dacia? Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosav Benešov. Jedeme s vámi každý den.
3: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítřejší den bude opět jasný až polojasný, zejména na severovýchodě a východě místy ještě zmraky, jen výjimečně s přeháňkami a teploty už budou šplhat nahoru. 23 až 27 v průměru, na severu a severovýchodě kolem 21 a na horách tam se rtuť teploměru zastaví na 17 stupních. Tolik počasí a Kuba Bělek je tady s dalšími zprávami.
8: Zprávy na Českém Blaníku.
9: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělak. Podpora na bydlení v superdávce se bude od října stanovovat zřejmě podle nákladů domácností v jednotlivých okresech, ne podle velikosti bydliště. Mezi zranitelné skupiny budou nově patřit samoživitelé a samoživitelky s dětmi do 15 let věku místo do 7 let. Změny dnes schválila sněmovna. Trend zájmu o využívání online prostředí roste. Portál Moje daně je toho důkazem. Mezi lidmi je totiž stále oblíbenější. To potvrzují i letošní čísla. Pokračuje mluvčí finanční správy Patrik Madle.
10: Elektronicky bylo podáno 76,66% všech daňových přiznání k daním z příjmu. Fyzické osoby využily elektronické podání v 71% případů. Právnické osoby podávají daňová přiznání elektronicky dlouhodobě téměř 100%.
9: Portál je oblíbený například pro automatickou kontrolu formálních chyb a návodné formuláře. Národní ústav duševního zdraví spustí na sociálních sítích novou kampaň. Tentokrát bude zaměřená na duševní zdraví v těhotenství a po porodu. Duševní obtíže v období těhotenství a po porodu zažije podle odborníků až pětina žen, z nich ale až 3/4 nevyhledají pomoc. Po dvou asijských turnajích Ligy národů v Číně a na Filipínách se české volejbalistky představí ode dneška v Bělehradu a čekají je poprvé výhradně evropští soupeři. Na úvod dnes nastoupí proti Němkám. Hraje se v 16:30. Tak to už je ze zpráv. Všechno přeju krásné odpoledne.
8: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
0: 4 minuty po 14. hodině, Vlasta Soguž je fuč a na jeho místě už taky Michal Krosberský. Zdravím vás všechny, za chvíli se podíváme na pokračování kulturního nebo kultovního seriálu Lajna, ale teď hlavně písničky Mandraže, Šrouby a Matice hned ze startu.

sukínkách svých dívčích let a dětských

0: Tak tohle byla holka z Plagátu a kapela Slza, kterou uvidíme naživo už tento pátek v Pelhřimově v rámci dalšího letního koncertu. Tak doufám, že se zastavíte. No ale my teď jdeme do Karlových Varů, ale ne na festival. Hokejový trenér Luboš Hrouzek se totiž definitivně vrací. V Karlových Varech začalo natáčení celovečerního pokračování právě kultovního seriálu Lajna. A do hlavní role se opět vrátí Jiří Langmajer a my se ptáme, jak to jde, to učení scénáře.
1: Je to samostatný celovečerní 160-stránkový scénář, do kterého jsem se včera definitivně jako při prvním svém natáčecím dnu zakous. A který jsem se musel naučit jako divadelní hru, protože toho mám tolik, že jsem se to musel naučit na dlouhodobou paměť. Takže jsem si včera dělal srandu, že s tím, až tohle dotočíme, pak budu jezdit na zájezdy ještě.
0: Říká Langoš a my mu rozhodně držíme palce, ať to natáčení jde hladce a těšíme se na výsledek. Teď zpátky k písničkám, za chvíli Reddy Kirken, také Eláni za okamžik, ale teď vzpomínka na Petra Muka. Tady je Šalom a Bonsoir Mademoiselle Paris.

0: Rady Kirken v době, kdy s nimi ještě zpíval Michal Hrůza a taky Černý Brejle, což se rozhodně dneska hodí všude tam, kde už taky svítí sluníčko. A co mám pro vás já v těch dalších minutách, třeba Michala Davida, co mi scházelo si byla ty, bude i Lucka Vondráčková a Radim Flendera, nebo slibovaný Jiří Štědroň. A pak se taky podíváme na další domácí rekord.
1: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
2: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
3: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
4: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
5: A jaké?
4: Alfa křížovky, ty s duhou.
5: A s ptákem.
4: Najdete na levnekřížovky.cz.
5: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
4: Mua.
6: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
7: Pamatujete, když po celé léto znělo Mambo number 5 a 90ky vládly světu?
8: Vraťme čas alespoň na jeden den.
7: Do Třebíblic přijíždějí Lou Bega a Stacey.
8: Legendy v Třebíblicích uvádějí Summer Mambo Festival.
7: Velká 90ková show.
8: Letní atmosféra.
7: Rodinná piknik zóna.
8: A program pro děti.
7: Přijďte s rodinou a přáteli a zažijte hity, které nikdy nezestárly.
8: Summer Mambo Festival.
9: 15. srpna Třebíblice.
7: Více na legendy v Třebíblicích.cz.

0: moře zábavy v centru Prahy.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
2: Dobrý den, tady je pohledávky.cz. My bychom chtěli všem, co dluží, poblahopřát, jak pěkně z toho zase vybruslili. Takže klidně ať jezdí dál v těch drahých autech, nikomu nic nevrací a klidně ať se tomu dál vyhybaj. Přestože nabízíme posouzení pohledávek zdarma, nově i online v mobilu a řešíme jakékoliv pohledávky, tak pořád se najdou blázni, který to neřeší. No a právě těm bychom chtěli nechat zahrát alespoň nějakou pěknou písničku. Děkujeme.
3: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
4: Rádio Český Blaník.

0: Tohle byla skoro čtyřminutová Iveta Bartošová. Půlnoční smíření. 14 hodin a 42 minuty k tomu.
1: Co Čech, to rekordman.
0: A to už je čas, kdy pravidelně za námi přichází Pepíno Vaněk z Pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit, aby nám představil dalšího Čecha, Moravana, Slezana, velmi úspěšného. My si dneska dáme další sběratelsko-modelářský rekord, řekl bych.
2: Muzeum rekordů gratuluje panu Miloši Brunajovi. On je totiž majitelem sbírky modelů aut v měřítku 1:8 a 1:43 a ta sbírka už má 2000 modelů. Jsou tam i kousky, které během 25 let nazbíral a jsou velmi cenné, například model Tatra Prezident anebo model monopostu Ferrari F312T a to jsou už pěkný kousky. Gratulujeme ke krásné sbírce.
1: Co Čech, to rekordman na českém blaní.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
4: Mirá.
3: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrá.
4: Migové.
3: Harley.
4: Xindle X.
3: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrá.
5: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
3: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
4: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
6: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
7: Že nic neřešíš.
6: Přesně.
7: Proto jsme vybrali auto ESA.
6: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
8: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
9: No u nás v Resortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
10: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607. Ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
11: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
12: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
11: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
13: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
14: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
15: Všude zdejší, všude je fajn.
16: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník.

0: Do oblak nás vzala kapela Jelen a my vás za chvíli vezmeme opět do hudebního světa. Těšit se můžete na Leonu Machálkovou. Taky bude Eva Farná, Mám boky jako skříň.
1: Mám boky jako skříň, jako skříň.
0: A ještě Helena Vondráčková. A rozhodně jich bude víc, hned po zprávách budeme pokračovat.
2: A dost barvy.
3: Specializovaný prodejce nátěrových hmot v Benešově nabízí slevu na nákup každému zákazníkovi, který se při placení ohlásí tímto heslem.
2: Léto fandí barvám.
3: Akce platí do konce září.
2: Navštivte a dost barvy a jste v pohodě.
4: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz. Pro doma.
5: Chystáte nový plot? V Prodoma nyní pořídíte vybrané plotové systémy Dyton se slevou 20%. Získejte moderní vzhled a špičkovou kvalitu pro váš dům i zahradu. Akce platí pouze ve stavebninách Prodoma a na prodoma.cz. Prodoma.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: Čtvrteční den bude jasný až polojasný, zejména na severovýchodě a východě místy ještě s mraky a výjimečně i s přeháňkou. Teploty už pomalečku začnou šplhat zase nahoru na 23 až 27 stupňů v průměru, na severu a severovýchodě maximálně do 21 stupňů a na horách pak naměříme 17 stupňů Celsia. Tolik počasí a u zprávarského mikrofonu koukám, už je změna, dorazila Eliška Votrubová se zprávami.
6: Na Českém Blaníku.
7: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Maximální ceny pohonných hmot, které denně určuje stát, vzrostou i zítra. Benzín může stát až 1,40 korun a 43 haléřů za litr. Naftu budou moci pumpy prodávat nejvýše za 37 korun a 45 haléřů. V regulaci cen bude kabinet pokračovat zatím do 19. července. V ohradách pro koně na Strakonicku záchranáři odchytili mládě orla mořského. Mladá samice se pravděpodobně ztratila po vylíhnutí z hnízda a byla silně vyhublá, napsali novinky.cz. Orel putoval do záchranné stanice, už pomalu začíná jíst maso a vede se mu dobře. Klimenská ulice v Praze se zazelenala. Zatím tu sice není možné vysadit stromy, místo proto zkrášlili velkoobjemové květináče. Kolik jich tam je a co v nich roste, ví mluvčí první městské části Karolína Šnejdarová.
8: Do 14 velkoobjemových květináčů byly vysazeny především rychle rostoucí bobkoviště, které mohou v budoucnu dorůst výšky až 2,5 metru a vytvořit výrazný zelený prvek v ulici. Samotné květináče jsou vyrobeny z odolného kompozitního materiálu Fiberstone, který dobře odolává mrazu i UV záření.
7: Projekt podporuje místní, protože vznikl na základě jejich podnětů. Německá policie provádí rozsáhlý zásah na gymnáziu v Schongau v Bavorsku. Okolnosti nejsou jasné, ale podle policistů se škola zřejmě stala terčem útoku. Na místě je hlášeno několik zraněných, podle německých médií 4 lidé utrpěli těžká zranění. Podezřelého zadrželi. Tolik zprávy, pěkné odpoledne.
6: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
0: A v těch budeme pokračovat hned teď 4 minutky po 15. hodině. Za chvíli také 3 ve 3, 3 písničky na jedno téma, počkejte si na ně a pokud už míříte z práce, tak šťastný dojezd. My si dáme teď koho? No, Leonu Machálkovou. Michali s vámi.

0: Evička Farná, která má za sebou doposud největší vrchol kariéry, aspoň co se týče těch koncertů, tak doufám, že teď odpočívá a užívá si rodinky. No a my si dáme další trojici.
1: Rádio Český Baník. 3 ve 3.
0: A přátelé, co bychom byli bez přátel, že jo? Možná máte ty své už od školky, někdo možná až od střední školy, možná jste si přátelé a tu svoji partu našli až tam, kde jste se třeba přestěhovali s rodinkou. Důležité je, že nějakou máte, že si spolu užíváte volný čas, že jezdíte nahory, do hospůdek, že jo, do kina a tak dále. Na dovolené možná za chvilku pojedete s nějakou vaší partou a my se právě těch partiček budeme teď držet. Já už jsem na začátku hodiny propálil, že bude Helena Vondráčková, svou partu přátel ještě naštěstí mám, ale taky si dáme písničku z Pomády, jsme parta správná a do třetice Standa Hložek, Linda Finková a Pavel Noha, parta se mění. Takže nezapomeňte oslovit tu svoji partičku a vymyslete nějaký program na víkend a my vám mezi tím jdeme hrát tu naši trojku.
1: 3 ve 3 na Českém Blaníku.

0: Tak to byla trojice partiček a vlastně, když to tak vezmu kolem a kolem, tak i vy, posluchač Českého Blaníku, jste taková skvělá parta a my jsme za vás rozhodně rádi. A za chvíli vám pošleme další hezké české. Aleš Brychta, Jana Kratochvílová anebo Karel Černoch a Filip Brabec. Za malý okamžik.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland. Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
2: Mirá.
1: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrá.
2: Migové.
1: Harley.
2: Xindle X.
1: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrá.
3: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
1: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
2: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
1: Na plátky.
4: Na kostky.
1: S medem.
4: S pivem.
5: Hlavně ať je na grilu.
1: Právě teď u Zemana vepřový bůček 1 kg za pouhých 69,90. Ano, 69,90.
6: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový bůček za akčních 69,90. Ano, 69,90.
1: Vám nejbližší řeznictví Zeman maso uzeniny najdete na prodejnyzeman.cz.
7: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
8: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
9: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
8: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
9: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
8: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
9: Ano. A nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
8: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
9: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
8: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
10: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
11: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
12: Právě dozrály sladoučké a voňavé meruňky.
11: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
13: Zaslouží si vaše zahrada nebo balkón trochu letního osvěžení? Na e-shopu avenberg.cz to zvládnete bez průvanu v peněžence. Právě vyprodáváme zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Rodinné sety, pohodlná lehátka i moderní posezení. Vše skladem. Objednejte ještě dnes. avenberg.cz
14: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
15: Český Blaník.

0: Některé prázdninové lásky mohou být opravdu krátké, ale vzpomínáme na ně do konce života. Veďte, kapela Tým teď v 15.44.
1: Písničky k táboráku.
2: Na Českém Blaníku.
0: Přátelé, jsou tady prázdniny, pojďme zavzpomínat na časy, kdy jsme se učili hrát na kytary, abychom u táboráku mohli oblbovat holky a abychom třeba dostali šanci. Já si vzpomínám, že prostě v té době, když mi bylo těch 15-16, tak jsem rozhodně se učil stánky. Jo. To byla přesně ta záležitost, která se hrávala u táboráku, ale možná máte i nějakou jinou oblíbenou a my vám právě tyhle ty písničky budeme hrát každou sobotu a neděli mezi 19. a 22. hodinou. Tak si to klidně můžete užít nejenom u táboráku, ale třeba i u vaší krylovačky u vás doma.
2: Písničky k táboráku
1: na Českém Blaníku.
3: Dotace opravdu po babičce? Ne. Dnes už je to bezúročný úvěr. Renovujte bez úroku. Úrok nula.
4: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
3: Maxi dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
4: Renovace bez úroku? No jasně. Bezúročný úvěr. Úrok nula.
3: Ozvěte se hned. Maxi dotace CZ.
4: Maxi dotace.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
6: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
5: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
7: Hledáte auto, do kterého se skvěle nastupuje, perfektně vidíte na cestu, máte velký kufr a zároveň vám nezrujnuje peněženku?
8: Objevte značku MG v Lennon Motors v Říčanech.
7: Máme pro vás všechno.
8: Malé auto, velké, spalovák, hybrid, elektro s manuálem, s automatem?
7: U nás si vybere každý a za ceny, které startují hluboko pod očekáváním. Nevěříte?
8: Přesvědčte se na lennonmotors.cz.
7: Těšíme se na vás v Lennon Motors z Říčany.
9: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
10: Exkluzivní dlažba premiér od Tytonu, 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou víc než 17%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
11: Pozor, pozor! AA auto s nejvýhodnějším financováním už pětkrát v Praze.
12: Využijte financování bez akontace s úrokem už od 2,9% a vyberte si z více než 4000 aut i hned k odběru.
11: A auto. Financování výhodněji než dřív.
12: Navštivte nás na pražských pobočkách a odvezte si auto na splátky. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
14: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
15: Carglass opraví, Carglass vymění.
16: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz. Kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál.
1: Český Blaník.
2: To je Blaníček.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven.

0: Novinka v našem vysílání, kapela Krištof a Dominika Alagia a Půlnoční hřích v 16.00 a za chvíli Dalibor Janda, Žít jako kaskadér.
1: Žít jako kaskadér.
0: Taky si dáme Milence v Texaskách, přijde Karol Štědrý a Josef Zíma. No a navštívíme i Jarošovský pivovar s Argemou. A bude jich víc. České písničky, které máte rádi, servírujeme za okamžik.
2: Hledáte místo pro školení,
3: konferenci
2: nebo team building, kde bude vše pod jednou střechou?
3: Hotel Atlantida na Slapech nabízí konferenční sál až pro 100 osob, ubytování pro 75 hostů, restauraci, catering i doprovodný program.
2: To vše v prostředí Slapské přehrady, která dodá vaší akci šmrnc.
3: Hotel Atlantida na Slapech. Vyřešíte obsah, my všechno ostatní.
4: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
5: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
6: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítřejší čtvrtek bude opět sluníčkový, čekáme jasno až polojasno, ale na východě a severovýchodě místy i oblačno a výjimečně s přehánkou. Teploty nahoru budou šplhat samozřejmě, 23 až 27 maximálně, na severu a severovýchodě tam namíříme pouze 21 stupňů a na horách kolem 17. Tak počasí za námi, před námi zprávy a taky Eliška Votrubová s nimi ve studiu.
7: Právě na Českém Blaníku.
8: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Česká policie dostane víc peněz. Ministr vnitra Metnar navýšil její rozpočet o téměř 544 milionů korun. Peníze uvolněné z rozpočtové rezervy rezortu mají sloužit k investicím i k posílení platů policistů, kteří slouží pohotovosti nebo na přesčasy. Ústavní soud zrušil starší verdikt o vazbě Jiříkovského z bitcoinové kauzy. To ale nic nemění a Jiříkovský dál zůstává za mřížemi. Ve vazbě je od loňského srpna. Obviněný je mimo jiné z legalizace výnosů z trestné činnosti. Hrozí mu až 30 let vězení. Umění ve veřejném prostoru získává v českých městech stále větší oblibu. Jedním z příkladů je Jablonec nad Nisou, kde přibývají velkoplošné malby na zdech domů. Jak se jim říká a kde se nachází, ví náměstkyně primátora Jana Hamplová.
9: Dva murály a skleněná mozaika krystaly v ulici U muzea byly financovány v rámci participativního rozpočtu Vyšperku Jablonec. Tam byla alokovaná celková částka 900 tisíc, která se ani nevyčerpala.
8: Podle ní jsou ohlasy veřejnosti skvělé. Spojenci z NATO pro letošní rok přislíbili Ukrajině vojenské vybavení, pomoc a výcvik v hodnotě v přepočtu víc než 1 bilion korun. Stejnou částku chtějí zachovat i pro příští rok. Summit zároveň potvrdil závazek ke kolektivní obraně aliance. Tolik zprávy, hezký den.
7: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.
0: A taky si za chvíli probereme příběh jedné písničky, písničky dne, jak vznikla a podobně. A taky vám zahrajeme Karla Gotta. Ale teď slibovaný Dalibor Janda, Žít jako kaskadér a Michal Krusberský přeje dobré odpoledne.

0: němuž přidám já svůj.
1: Nádherný chor a mistr Karel Gott, 12 minut po 16.
2: Písnička dne
3: na Českém Blaníku.
1: A my si teď dáme úplně jiného zpěváka, zpěváka, který nám loni zahrál na Konopišti už po sedmé dokonce. No a taky nám bude zpívat na našich letních koncertech. Konkrétně se na něj můžete těšit v Chomutově, v Tišnově, Prostějově a v Čáslavi. A kdo to je? Janek Ledecký, no jasně, ale tentokrát si ho dáme i s Žentourem a s písničkou Všechno bude fajn. Tak jak to vzniklo?
4: Všechno bude fajn, to byl rok 88, kdy s tím poprvé přišel Petr Ackermann s tím hudebním nápadem a říkal, hele, zkus tomu napsat nějaký text, který nebude jako zatěžkaný vůbec žádným přemýšlením a bude jenom veselý a pozitivní. A my jsme tenkrát právě, to bylo už ten rok, jako ten 88, jsme tak jako vyhlásili v naší jako interní ideologii žentourský tenkrát, že heslo prostě na příští dekádu bude no problém. Tak jsem to tak napsal a pak jsme s toho udělali jednu nahrávku a druhou a najednou se stalo to, že ten další rok, takže v 89. Tak si nejenom, že se dostavila revoluce a nám se podařilo třikrát za sebou vyhrát Triangle a to tak, že jsme tam prostě podrytili Elán a Turbo a prostě další, který to vypadalo, že to bude jasný, kdo vyhraje. A najednou nás to prostě, to bylo s úterým světadílem a v létě přišlo Pro milion celou noc, což dostalo Liru, takže to byl druhý single. A do toho vlítnul ještě tenhle sen letní single, jakože všechno bude fajn. A najednou všechny rádia, který tenkrát moc nebylo, teda, tak nám najednou hráli tři singly a my jsme se najednou ocitli z těch klubů, kde jsme do té doby hráli na stadionech. No,
1: no prostě rok 89 byl i pro Žentour velmi přelomový, tak si je dáme hned teď.
3: Písnička dne
2: na Českém Blaníku.

0: Velká bojovnice Anička K. a taky večírek za koncem. A když už jsou těch večírků, tak ty teďka ve velkém probíhají samozřejmě v rámci filmového festivalu v Karlových Varech. Třeba Jirka Macháček tady včera oslavil své 60. ve velkém stylu. Prý se pařilo až do 8 do rána. No proč ne? My za chvíli se podíváme do pivovaru toho Jarošovského s Argemou a taky si dáme Karla Zicha anebo Michala Davida. Bude vůně ženy. To všechno za malý okamžik na Českém Blaníku.
1: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz
2: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No. Hodná holka.
3: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
4: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskidské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Všude zdejší, všude je fajn.
6: Co když dělám něco špatně?
7: I mně trvalo, než jsem na to přišla. Hubnutí není jenom o vůli. Každé tělo funguje jinak.
6: A co s tím můžu dělat?
7: Lékař mi vysvětlil, že existují možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Promluvit si s odborníkem je důležité.
8: Lékař vám poradí, jak snížit a udržet váhu. Zjistěte více na e.lili/zhubnout.cz. Kampaň podporovaná společností Lili.
9: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě. A všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Hledáme nové kolegy na pozice operátorů výroby, CNC seřizovačů, technologů, směnových vedoucí. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidej se k nám. Více na btlbenešov.cz.
10: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
11: A jaké?
10: Alfa křížovky, ty s duhou.
11: A s tákem.
10: Najdete na levnékřížovky.cz.
11: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
10: Mua.
12: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
13: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
14: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
15: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.

0: Mít svůj kout, písnička, kterou napsal Petr Habka a otextoval Zdeněk Rytíř, a vy možná o ní vždycky vzpomínáte na ten kultovní televizní seriál Dynastie Nováků. Tak tohle byla Jitka Zelenková, a pokud máte ve své paměti nějakou jinou písničku, která vám připomíná hezké časy z minulosti, tak pojďte si tu písničku nechat zahrát, abyste mohli zase trošičku zavzpomínat. Klidně nám pište své požadavky do SMSky anebo nahrajte hlasovku přes WhatsApp. Obojí můžete posílat na 720 836 307, a my už vám příští hodince opět budeme hrát na přání. Ale do té doby zahraju ještě já, Jirku Korna, Té, co snídá, a budou také Činasky a Drobná paralela.
1: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? S Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Meloun vodní kilo za 9,90 a čerstvá vejce Karlova Koruna 10 kusů za 29,90. Penny.
2: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
3: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí, a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
4: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
1: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
5: Proaktivní servisní péče, aktualizace map bez návštěvy servisu, kontrola zamknutí vozu na dálku. Užijte si svůj vůz naplno. Díky aplikaci My Škoda máte vše pod kontrolou a řadu funkcí ovládáte i na dálku. Stáhněte si aplikaci My Škoda ještě dnes.
6: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. Volejte 800 101 108.
7: První úsměv, první krůčky, první slova. Každý velký příběh začíná maličkostmi. Jmenuji se Nela Kajlová a jako maminka vím, že všechno důležité začíná uvnitř. Proto jsem pro svého syna vybrala doplněk stravy Probiom Kids od Tyso, který je vhodný pro děti od narození do 6 let.
8: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
9: Nová kulturní sezóna v kulturním domě Josefa Suka Sedlčany je tady. Získejte předplatné divadla za 2100 korun a užijte si 7 skvělých divadelních večerů. Nebo si vyberte předplatné poezie, slova a hudby za 850 korun na 4 výjimečné pořady. Ušetříte 40% oproti běžným vstupenkám. Kupujte na kdojs.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
10: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimo soudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
11: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
12: Český Blaník.
13: To je Blaníček.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka, prosím, vyslyš moji zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to prsteku chci ti všechno říct, a pak se někam schovat třeba pochopíš.

se zrychlil se mi dech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiný. Prosím, proměni sny mi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě.

až splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svete, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: V kalendáři není dneska Nina, tam je pro změnu Nora, takže pokud se tak jmenujete, tak velká gratulace od nás. No a za chvíli, to znamená po 17. vám třeba pošleme další písničku. A které to budou? Dáme si balet a Hej pane disc-jockey. Doběží nás vezme Valdemar Matuška. A pokud by vám to nestačilo, tak se ještě projedeme v Šíleném kolotoči. Lucka Vondráčková bude. Ano, na Českém blaníku vám celé léto hrajeme české písničky, které máte rádi.
1: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
2: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Počasí na Českém blaníku.
0: Také zítra bude svítit sluníčko, čekáme jasno až polojasno a na severovýchodě a na východě místy mohou být stále ještě mraky a také výjimečně přehánky. Teploty 23 až 27, na tom severu a severovýchodě kolem 21, na horách se rtuť teploměrově šplhá k 17 stupňům. Teď už Eliška Votrubová naproti mně a to znamená, že si dáme další aktuální zprávy.
5: Zprávy na Českém blaníku.
6: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Opozice kritizuje nejednotné vystupování zástupců Česka na summitu NATO v Ankaře. Podle předsedy ODS Kupky se v minulosti vlády a prezident na vystupování vždycky nějak domluvili. Teď to ale kvůli trpasličím válkám nejde.
7: Česká republika má vystupovat jednotně tak, jako se to dařilo všem předchozím vládám. Vždycky se s prezidentem, i když s ním ve všem nesouhlasili, tak se s ním dohodli. Tady to bohužel kvůli trpasličím bojům motoristů, ale bohužel i Andreje Babiše zjevně není možné a škodí to České republice.
6: Za Česko byl na summitu premiér Andrej Babiš i prezident Petr Pavel. Linka A pražského metra opět stojí. Kvůli pádu člověka do kolejiště ve stanici Muzeum nejezdí soupravy mezi Davidskou a náměstím Míru. Cestující musí využít náhradní dopravu. Dneska už jde o druhý případ. Ráno na stejné lince metro usmrtilo zhruba 20-letého muže. Už víc než dva týdny jsou lidé zertyně v Podkrkonoší bez vody. Na vině je blesková povodeň, která se obcí prohnala a kontaminovala obecní vrty. Kohoutková voda se dá pít jen po důkladném převaření. Rodiny proto berou vodu z přistavených cisteren. Vodu v podzemí pročišťuje její přirozené proudění. Tenistka Linda Nosková poprvé postoupila do grandslamového semifinále a hned na legendárním Wimbledonu. Na londýnské trávě porazila turnajová devítka Belgičanku Mertensovou 6-3 a 7-5. Mezi čtyřmi nejlepšími tak jsou dvě Češky, kromě Noskové i Karolína Muchová. Ze zpráv je to všechno, pěkný den.
5: Rádio Český blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
0: A aby ten středeční den byl ještě hezčí, tak vám samozřejmě hrajeme na přání. Stále si můžete posílat SMSky anebo nahrávat hlasovky přes WhatsApp a odeslat na 720 83 6307. Tak těšíme se na vaše zprávy a teď už písničky Kex za okamžik, stejně jako balet, ale začneme u Heleny Vondráčkové. To je štěstí a Michal vám přeje dobré odpoledne.
8: Pláč.

0: Balet, 15 minut po 17. A hej, pane DJ, no tak DJ už zakládá další písničku na přání a jdeme na ní.
1: Český Blaník vám přináší písničku na přání.
0: Milý Blaníčku, prosila bych o písničku Dobrodružství s Bohem Pánem od Marty Kubišové, jen tak pro všechny posluchače a pro krásný den. Všem Marťa z Moravy posílá písničku, tak tady je a užijte si to společně s námi.
1: Písnička na přání. Na Českém Blaníku.

0: Marek Ztracený už za měsíc bude mít svůj obří koncert. Teď u nás zpíval Naše cesty. No a pokud vy jste momentálně taky na cestách, což bych se vůbec nedivil, že nás tam posloucháte, protože dabová rádia v autech jsou k tomu naprosto ideální, tak i na ty cesty vám za chvíli pošleme další české písničky, které máte rádi. A bude slibovaný Valda Matuška, taky si dáme Vabyho Daňka a Ranní déšť. No a ještě se svezeme v tom kolotoči s Luckou Vondráčkou. A pak už vás pozveme na další letní koncert v Blaníku. Tak si na to počkejte a dobré odpoledne všem.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
2: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
3: Renault nebo Dacia. Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosav Benešov. Jedeme s vámi každý den.
4: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
5: Pamatujete, když po celé léto znělo Mambo number 5 a devadesátky vládly světu?
6: Vraťme čas alespoň na jeden den.
5: Do Třebíblic přijíždějí Lou Vega a Stacey.
6: Legendy v Třebíblicích uvádějí Summer Mambo Festival.
5: Velká devadesátková show.
6: Letní atmosféra.
5: Rodinná piknik zóna.
6: A program pro děti.
5: Přijďte s rodinou a přáteli a zažijte hity, které nikdy nezestárly.
6: Summer Mambo Festival. 15. srpna Třebíblice.
5: Více na legendy v Třebíblicích.cz.
7: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
8: Právě dozrály sladoučké a voňavé meruňky.
7: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
9: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní elektrický stojanový grill Severin se slevou 10% za 1999 korun. Allegro Days jen do 19. července.
10: Přijel mě sem borec, tyjo, auto v Lesku, vychechtané jak lečo, rozumíš, tyjo? A myslel si, že jíž je z práglu, že nebude platit faktury, nebo co? S ním výběh jak se zátopkem, hele. Nemůžete sa dovolat svého práva? Jděte na epoledavky.cz, vložte tam svůj případ, ty jejich právníci to zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin. Řešilo a je drobné pohledávky. epoledavky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.

0: Petr Naď a jsme svoji v 17 hodin a 42 minut k tomu.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Přátelé, už se nám blíží ten další, konkrétně tento pátek dorazíme do Pelhřimova, rozbalíme pódium i celou aparaturu a od 5 odpoledne se na vás těšíme na Masarykově náměstí. Jak už jsem zmínil včera, dorazí opět kapela Slza, také čerstvá mamča Olga Lounová, bude i Vojta Nedvěda, celá naše blanická kapela. A pokud přijdete, tak nejenom, že můžete poslouchat, ale můžete degustovat i dobré jídlo a pití. A navíc vám tady budeme rozdávat i naše sluníčkové samolepky, které si dobře uschovejte a potom se taky přihlaste pomocí SMSky nebo přes náš webový formulář na internetu, protože od začátku července, čili od tohoto měsíce už vlastně, budeme jezdit za vámi, respektive naši krajánci, a pokud tu samolepku objeví u vás doma, tak máte okamžitě peněžitou odměnu. Navíc v sobotu k tomu ještě dostanete šunku od Leka a někdo z vás rovných 100 000. Podrobnosti na webových stránkách Rádio Blaník CZ.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopalky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
4: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
2: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
3: A jaké?
2: Alfa křížovky, ty s duhou.
3: A s tákem.
2: Najdete na levnekřížovky.cz.
3: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
2: Mua.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
4: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
6: Mami, my si chcem pořádně zabobovat.
7: Teď v létě?
8: No jasně, na Monínci mají novou bobovou dráhu. Jedem!
7: Nahoru za zážitky.
9: Nahoru Resort Monínec.
7: Letní aktivity park jede naplno.
9: Téměř kilometrová nová bobová dráha.
7: Maxi skluzavka.
9: Lanový park.
7: Elektrokoloběžky.
9: Bike park. Pro víkend, pro prázdniny, pro celou rodinu.
7: Nahoru Resort Monínec. Zábava začíná tady.
9: Všechny atrakce najdete na www.nhr.cz.
7: Tohle léto bude jiné, zábavné a naučné.
10: Zámek Konopiště si pro vás a vaši rodinu připravil ty nejlepší prázdniny.
11: Dětské prohlídky části zámku s kostýmovaným průvodcem anebo rozkvetlé růžové zahrady.
10: Unikátní večerní prohlídky cesty do tajemných dálek vás vezmou na místa, kam se návštěvníci normálně nedostanou.
7: Exotika v růžové zahradě. Středeční prohlídky skleníků s exotickými rostlinami.
10: A 22. srpna Hradozámecká noc aneb noční veselí napříč staletími.
7: Letošní prázdniny vyražte i s dětmi na Konopiště.
10: www.zamek-konopiště.cz.
12: Proaktivní servisní péče, aktualizace map bez návštěvy servisu, kontrola zamknutí vozu na dálku. Užijte si svůj vůz naplno. Díky aplikaci My Škoda máte vše pod kontrolou a řadu funkcí ovládáte i na dálku. Stáhněte si aplikaci My Škoda ještě dnes.
13: Na vaši návštěvu se těší Autobranka. Váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. Volejte 800 101 108.
0: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
7: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
14: Mira.
7: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrá.
14: Migové.
7: Harley.
14: Xindl X.
7: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák.
15: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
7: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
16: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
17: Radio Český Blaník.

0: Na závěr našeho společného odpoledního vysílání na Českém Blaníku také Standa Hložek a Petr Kotfald, Sen můj a Lízin. No a za okamžik po 18. hodině další české písničky, které máte rádi. Už jsem třeba nachystal Michala Davida. Obyčejný příběh bude. Věnování nabídne Lenka Filipová. A dáme si i zpěvačku, kterou v pátek můžete slyšet naživo na našem letním koncertě, čili Olga Lounová. A budou i další české písničky, které máte rádi.
1: Trafíte se?

0: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
1: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
2: Scháníte spolehlivou firmu pro zajištění stínící techniky ve vašem domě či kanceláři? Žaluzie Comfort.cz. Poradíme vám s výběrem ideálního řešení na míru vašim oknům a dodáme žaluzie, rolety nebo plisé pro všechny typy oken, a to i atypických. Žaluzie Comfort.cz. Zaměříme, dopravíme, namontujeme. Žaluzie Comfort.cz. Buďte nároční.
3: Počasí na Českém Blaníku.
4: Také zítra se můžeme těšit na sluníčko, bude jasno či polojasno, ale na severovýchodě a východě může být občas ještě oblačno s přehánkou, ale opravdu jenom výjimečně. Teploty 23 až 27 v průměru a na severu, kde bude zataženo, tam naměříme maximálně 21. Na horách pak čekají teploty okolo 17. Teď Eliška Votrubová a poslední odpolední zprávy.
5: Zprávy na Českém Blaníku.
6: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Důchodci, kteří si penzijní spoření založili před rokem 2023, ho budou moci ukončit bez sankcí. Ti, kteří od spoření odstoupili předčasně a přišli kvůli tomu o státní podporu nebo o vlastní peníze, získají náhradu. Předpokládá to koaliční novela, kterou schválil Senát. Na sociálních sítích se šíří klamavé reklamy, které mohou připravit lidi o osobní údaje i o peníze. Česká správa sociálního zabezpečení varuje před příspěvky, které zneužívají její název i státní symboly. Na co lidi lákají, ví mluvčí Sandra Volkánová.
7: Na spoplatněné služby spojené s přípravou na důchod. Cílem těchto praktik je vylákat z občanů osobní údaje a následně i případné poplatky za služby. ČSSZ tyto praktiky uvádí na pravou míru a důrazně upozorňuje, že za zjišťování informací o svém budoucím důchodu nemusí klienti nikomu platit.
6: Veškeré potřebné údaje jsou totiž pro všechny zdarma. Vodní záchranáři mají za letošní léto přes 420 zásahů. To je téměř 50% celé loňské sezóny. Na vině je hlavně horké počasí v minulých týdnech, kdy lidé častěji vyráželi k vodě. Do měsíce by měli být vybráni kandidáti na nového trenéra fotbalového nároďáku. Reprezentaci podle všeho zřejmě povede někdo ze zahraničí. Dostane dvouletou smlouvu s opcí na další 2 roky. Uvedl to předseda fotbalové asociace David Trunda. Ze zpráv je to všechno. Hezký večer.
5: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Pravda, zprávy jsou u konce, ale naše vysílání rozhodně pokračuje dál, protože my pro vás hrajeme ty české písničky 7 dnů v týdnu, 24 hodin denně. Michal Krusberský se pro dnešek také pomaličku a jistě loučí, ale zítra tady budu o něco dřív, už od 12. hodiny, tak se na vás budu těšit. A za chvíli Michal David, Plavci, anebo teď Petr Kolář. Ještě, že tě lásko mám. Tak hezký večer.
8: Asi bych ti říci měl, jak rád.

0: Prázdniny jsou tady.
1: A s nimi i písničky k táboráku.
0: Pojďte si s námi na Českém Blaníku zaspívat ty nejhezčí.
1: Poprvé už tuto sobotu a neděli od 19 do 22 hodin.
0: Písničky k táboráku
1: na Českém Blaníku.

Nebudem se bát. Nikdo tu není, to se ti jen zdá. Jestli to půjde, nebudem se lhát. Záplavy minou, zbyde jenom hlad. Jestli to půjde, nebudem si přát. Dárky tu nejsou, není si co dát. Jestli to půjde, nebudem se smát. K smíchu nic není, jsme jenom my dva.

0: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
1: Pozemek k bydlení v Horních Kozolupech na Tachovsku za 1 268 000 korun, garáž v Mariánských Lázních za 849 000, byt 3+1 v Českých Budějovicích za 6¾ milionu, rodinný dům v Zavidově u Rakovníka za 5 900 000 a rodinný dům ve Velké Štáhli na Bruntálsku za 8 150 000 korun.
0: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
2: Chcete pro vás nebo do firmy nejnovější Kia, ale nechcete se vázat na roky?
3: Máme pro vás exkluzivní nabídku.
2: Kia K4 teď seženete jedině v Lenner Motors na flexibilní pronájem.
3: Na měsíc, 3 měsíce, půl roku nebo rok.
2: Užijte si špičkový styl, moderní technologie a obří prostor bez dlouhých závazků.
3: A cena?
2: Už od 330 korun za den.
3: Vyberte si svou Kia K4 na lennermotors.cz.
2: Lenner Motors. Vaše cesta, vaše svoboda.
4: To není možný, že to ještě nemáte.
5: Tak my taky čekáme, že jo?
6: Já jsem teď v zahraničí a hned nějak se vrátím.
7: Tak to musí stát na účtárně.
4: To už je po splatnosti.
7: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na peníze za neproplacenou fakturu? Jděte na epohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
8: epohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
9: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
10: Český blad.

0: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
1: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
4: Vinetu!
3: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
7: Rádio Český Blaník.
8: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
9: Písničky, na kterých jsme

0: Mi zpívají i naše děti.
1: Rádio Český Blaník.
0: České písničky, které máte rádi.

0: Rádio Český Blaník.
1: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Český blaník.
1: Dívám se, dívám a ty spíš, matně se leskne malý kříž, stoupá a klesá tvoje hruď.

0: Dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: Užijte si léto na zahradě a ušetřete tisíce. E-shop avenberg.cz právě vyprodává zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Kompletní rodinné sety, pohodlná lehátka nebo posezení na balkón. Vše za zlomek běžných cen. Klikněte na avenberg.cz a relaxujte na své nové zahradě už tento víkend. avenberg.cz.
3: Až to budu mít, tak ti to dám. A už mi nevole.
4: A to už je jako 10. No tak mi počkej, kámo, ne?
5: Já to poslal, tak si snad věříme, ne?
6: A já vám jako dlužím?
4: Hele, zejtra ti to tam pošlu.
7: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na svoje peníze? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
8: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
9: Rádio Český Blaník.
10: České písničky, které máte rádi.

0: Takže co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
1: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
0: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
2: A mají tam taky bazén pro jednorožce?
1: No určitě tam mají vybavení k bazénu, taky plastový nádobí, koše na ovoce a všechno na zavařování. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
3: Mat, ten obchod mám rád.
4: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
6: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
5: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.

když to vezmu kolem a kolem, ze všech úhlů a ze všech stran, seš to právě ty. A jsem rád, že tě mám, nesmím přemýšlet, a když tak málo. A každý další večer přeji.

někdy z tebe uštiky v oku mám. To když se ti nálada zase změní, co ti je, se ti desetkrát zeptám. Desetkrát odpovíš, co by nic mi není, ale já vím, že ti prostě něco je.

mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník.
2: I letos na podzim mi buší.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
2: Ty jo, my tu 2 dny nebyli a vy máte novou střechu.
3: Kde pak nová? Zrenovovaná od Duratechu. Duratech. Renovace a nátěry střech.
2: Hotovo za 2 dny a za zlomek ceny výměny střechy.
3: Kalkulaci zdarma získáte na Duratech.cz.
2: Duratech. Střecha jako nová za 2 dny.
4: Pojďte všichni novní spozit, jestli všichni známe.

0: Prázdniny jsou tady.
1: A s nimi i písničky k táboráku.
0: Pojďte si s námi na Českém Blaníku zaspívat ty nejhezčí.
1: Poprvé už dnes od 19 do 22 hodin.
0: Písničky k táboráku
1: na Českém Blaníku.

dobrá sezóna. Jenom meruňky chytli plíseň, rodinný typ, mám to rád. Neruš mě, jdu grilovat. Někdo píše statusy,

0: Barvy jsou stálé, za každé situace. Dřevo vydrží celé generace. Tuhle fasádu chrání naše impregnace.
1: Jsme Impregnace Soběslav. Naše dřevěné fasády vynikají dlouhou životností, odolností vůči počasí a stálostí barev bez natírání. Ideální řešení pro ty, kteří hledají krásu přírodního dřeva bez starostí. Impregnace Soběslav.cz.
0: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
2: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
3: Český Blaník.
4: To je Blaníček.

Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playe.cz

Jilly Lenau. Největší prodejce paruk a tupé v České republice. 14 kolekcí, desítky barevných variant, nejrůznější sestřihy a typy účesů. Pro ženy, muže i děti. Jilly Lenau. Paruky pro všechny. www.jillylenau.cz. Psáno J-I-L-L-I Lenau.

0: Český Blaník.
1: Český Blaník.
0: Český Blaník. Český Blaník.

že mám tu čest dívky znát, ač neznám žádnou. Pak jsem říkal, že už vím, jak úspěch nést.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník.
2: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorka.

0: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
1: Maxi dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
0: Renovace bez úroků? No jasně, bezúročný úvěr. Úrok nula.
1: Ozvěte se hned. Maxi dotace.

cíl, který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání a všechno bude k mání. Touha je zázrak, kámo, zázrak. Touha je zázrak, kámo, zázrak.

který štěstím brečí tím, co je žár a pak déšť, který vpíjí země si. Rozumíš, ty si tím, co je šťastné ve

0: Lucí a Severu Kama.
1: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
3: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy vary, město zážitků.
4: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
5: Písnička na přání.
6: Každý všední den vždy po 8., po 11. a po 17. hodině.
5: Písnička na přání na Českém Blaníku.

0: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka. Víte, že zdraví dítěte začíná již od prvních dnů života přímo ve střevech? Probiom Kids je tekuté probiotikum, vyvinuté speciálně pro děti od narození do 6 let. Obsahuje dva bakteriální kmeny, které podporují zdravý vývoj střevního mikrobiomu od samého začátku. Je bez laktózy a bez lepku.
1: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
2: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
3: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.

až mě zítra ráno v pět ke zdi postaví, ještě si naposled dám vodku na zdraví, z očí pásku strhnu si to, abych viděl na nebe, a pak vzpomenu si, lásko, na tebe. A pak vzpomenu si na tebe, až zítra ráno v pět přijde ke mně kněz, řeknu mu, že se splet, že mě se nechce do nebes, že žil jsem, jak jsem žil, a stejně i dožiju, a co jsem si nadrobil, to si i vypiju. Co jsem si nadrobil, si i vypiju. Až zítra ráno v pět poručík řekne pál, škoda bude těch let, kdy jsem tě nelíbal, ještě slunci zamávám, a potom líto přijde mi, že tě, lásko, nechávám samotnou tady na zemi. Že tě, lásko, nechávám na zemi.

tak přilož na oheň a smutek v sobě skryj. Prosím, nezapomeň, nezapomeň a žij. Na na na na na na na na na na na na mě nezapomeň.

je kolem moře, tak pojď hledat břeh. Než pustíme se a než nám dojde dech.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Haló, pane, ty s výhledem na celý svět,

0: slečna. Jsi moja věčná, půvabná slečna.
1: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
2: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
3: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
4: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
3: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
5: A mají tam taky bazén pro jednorožce?
4: No určitě tam mají vybavení k bazénu, taky plastový nádobí, koše na ovoce a všechno na zavařování. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
6: Mat. Ten obchod mám rád.
7: Barvy jsou stálé, za každé situace. Dřevo vydrží celé generace. Tuhle fasádu chrání naše impregnace.
8: Jsme Impregnace Soběslav. Naše dřevěné fasády vynikají dlouhou životností, odolností vůči počasí a stálostí barev bez natírání. Ideální řešení pro ty, kteří hledají krásu přírodního dřeva bez starostí. Impregnace Soběslav.cz.
7: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
9: Český blaník.
10: To je blaníček.

0: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč, s desetiletou zárukou. Profi voda, CZ.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
4: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
6: Rádio Český Blaník.
7: Rádio Český Blaník.
8: České písničky, které máte rádi.

práci lál a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem dřít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co kdy mělo 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič.

0: chladič, karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, lumiče, šasí, svíčky, řídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, prysky, přerušovač, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volán, jen pořádnej chlap si smí. To ví každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořivost, plnou nádrž, pásy připnuty. Dobrý zrak, lékárničku, peníze na pokuty, pojistku musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout mi, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit před rozjetím, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat o jiný vůz, o zeď, o strom, troubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopařce, brzdit při spěchu, překážet rychlejším, nadávat kocům.
1: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
2: Český Blaník. Český Blaník.

Za nimi labirinty cest, co mě lákají dál. A nad tím vším ještě víc hvězd, chceš, ať mě střeží.

0: na ty dny, v nich si byla ty, těžko se ledáme, drahokami.
1: Radio Český Blaník.